Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

Hit Radio Faktor.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé. 2 E na konci.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Starnet internet.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: 4kolky Bavorov. Máme velký výběr 4kolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
17: 4kolky Bavorov.
16: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
17: 4kolky Bavorov.
16: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. 4kolky.bavorov.cz.
18: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné pondělní ráno, je přesně 6 hodin a také první zprávy, vítejte u nich. V takzvané superdávce, která slučuje příspěvky na bydlení, živobytí a děti, se chystají další změny. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce na podzim s opozicí jednat hlavně o exekucích a insolvencích, protože stát dosud posuzuje nárok na podporu bez ohledu na tyto srážky. Zatím poslední úpravy schválili senátoři v červenci, aby pomohli lidem, kteří na dávku dosud vůbec nedosáhli. Cesta autem do Tater bude poprvé rychlejší než vlakem. Může za to rozvoj české i slovenské dálniční sítě, včetně nedávného otevření klíčových úseků a tunelů na slovenské D1, které řidičům ušetří desítky minut. České dráhy tak budou muset své vozy z Prahy do Košic zrychlit, pokud chtějí v konkurenci se silniční dopravou obstát. A pojďme také na sport. Jediným týmem, který v nedělních zápasech fotbalové ligy dokázal vyhrát na svém stadionu, je vedoucí Slavia. Ta otočila zápas s Plzní, když vítězný gol na 2-1 v nastavení dal Chorý z penalty, kterou poprvé neproměnil, ale při opakování už se nemýlil. V Hradci potvrdili pověst nebezpečného soupeře Teplice, které zvítězili 2-0 a posunuli se do nejlepší šestky tabulky, v níž jsou nyní páté. Čtvrtá je Olomouc, z jejíhož stadionu veze po výhře 3-0 všechny body sedmá Sparta. Poslední Zlín sahal v Jablonci po první výhře v sezóně, ale nakonec v závěru málem přišel i o bod. Za remízu 1-1, když Zorvanův gol v nastavení neplatil protěsný offside. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Dopravě v Budějcích se má v příštích letech výrazně ulevit. Pomoci mají nové obchvaty, propojení ulic i záchytná parkoviště. Mezi největší projekty patří severní spojka, která má od roku 28 odvést kamiony mimo město. Chystá se taky podjezd pod nádražím nebo pokračování jižní tangenty. Město zároveň plánuje další parkovací kapacity i posílení MHD. Jdeme na počasí, na startu týdne po ránu čekáme polojasno, během dne ale dorazí mraky a převládat má oblačná obloha bez deště s teplotami kolem 15 stupňů.
12: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin
1: a Filipem. Snídaně šampionů. My vám přejeme krásné ránko, je pondělí, 6:03, opět jsme se tady potkali a jsme moc rádi, že i vy jste tady. A já jsem rád, že jste tady vy dva. Ahoj Jasmin.
2: Ahoj Michale.
1: Čau Filo.
3: Krásné ráno.
1: Tak co víkend?
2: To je opačka, probereme.
1: Probereme. Tak probereme i vás a doufáme, že to zvládnou činasky. 1970, tím startuje pondělní ráno. Tak hezké pondělí.
0: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou Činasky. 1970, silný ročník 70, pokud se vás to týká, je vám pravděpodobně 56. A vy, kdo máte narozky od zítra dál, tak 55, jestli dobře počítám. To jsou počty, co? Po ránu. Já se o těch narozeninách nebavím náhodou. Já jsem byl o víkendu hrát 70. narozeniny. A už budu dělat asi jenom tohle, protože mám z toho další akci, další 70. Jo. A vlastně se hrály songy, který znám třeba od mých rodičů a bylo to super, bylo to super. Takže pokud někdo slavíte 70, rád přijedu.
1: Takže ty jsi o víkendu hrál takhle, co Fíla dělal?
2: Tak já jsem byl v rádiu v neděli, tady jenom se přiznám. V sobotu jsem měl takový moderování skvělý, takový padelový akce, to je to, co já teď chodím hodně hrát padel poslední rok, ale stala se historická událost, ne, že bych se chtěl pochlubit. Po 5 letech jsem se nechal překecat a šel jsem hrát zápas velkýho fotbalu, ten já už vůbec nehraju. Takhle, dal jsem i gol, vyhráli jsme 9-0, byla to úplně ta nejnižší soutěž, co se dá hrát, ale zjistil jsem k mému zděšení, že v mých 35 letech já nejsem schopen dlouhého sprintu. Mě začne něco píchat tady na boku, nějaký skříplej nerv. Takže já jsem odehrál 90 minut fotbalu bez rychlého běhu, ale i to stačilo na tu nejnižší soutěž.
0: Mně se líbí, jak se Filip pochlubil s ničím, jo? Kdyby ten zápas skončil 1-0 a ten tvůj gol byl rozhodující, tak dobrý.
2: Ale mohl jsem si to vymyslet, ale
0: kdyby to bylo 8-0, tak se nic nestalo vlastně.
2: Ne, to se nestalo. Ale já jsem chtěl říct, že přišla se podívat máma, táta velká. Sláva, že jsem vůbec na trávníku, ten bustík v tom drezu malým tam, že jo. A co ty, Jasmin, si dělala? Doufám, že je něco užitečnějšího než já teda.
1: Já jsem sobotu jsem strávila ve studiu a včera jsem si užívala, že tady pršelo. Takže já jsem koukala na svý všechny guilty pleasure pořady, jakože máme rádi Česko, možné je všechno, inkognito, Love Island, hele, já si jela všechno a ještě jsem dělala hudbu. No.
0: Je
1: takže
0: vlastně
1: klasika.
0: Pravda, že včera krásně pršelo a já jsem se podíval na radar, já jsem taková rosnička teda, jo, to se o mě možná trochu ví. A teďka na to koukám a říkám, podívej, ono bude pršet v celé republice, protože opravdu ten pás šel všude, takže si myslím, že vlastně můžeme říct, že pršelo i u vás, kdo nás právě teď posloucháte. Nicméně za malou chvíli začíná Minuta šampionů, tak by nás zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jaký víkend jste měli vy. Stačí to v pár slovech, ať to není úplně dlouhý.
1: Číslo k nám 777-937-777 a my budeme mít 60 sekund na to, abychom to všechno od vás přečetli.
0: No a my teďka máme 3 minutky na to, abychom ty zprávy dali dohromady. Alex Warren, Ordinary, další parádní muzika na Hit Radio. Tak hezké ráno. They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: trošku.
1: Eva Frýdek Místek, velká oslava, neděle pohřeb.
0: To nás mrzí. Káča Osoblažsko, sobota dny na to, neděle Býška s koníky.
1: Marcela Český Těšín, sobota hokej v Třinci, neděle je bazén a procházka.
0: Olča Bochov Jarmar, kamarádi a burčák. A to si pamatuju, že psala i minulý týden, člověče.
1: Vlaďka Praha, fitko, pivo, botanická zahrada a poetika.
0: Ilona, pyžámkový víkend.
1: Lucka Hranice, fotbal. Fotbal.
0: Lukáš Velká Bíteš, noční.
1: Petra Svoboda nad Úpou, sobota Rudolfovy slavnosti, neděle dceřiny atletické závody v Trutnově.
0: Mirka z Valmezu, sobotní dopoledne v práci, pak uzení, neděle, fotbal, super víkend.
1: Lucka Liberec, nákupy, minerály a webinář. Mě baví, jak nám píšete, že jste byli na různých akcích takhle po republice. A je dost pravděpodobný, že vy, kdo posloucháte, kdo jste se třeba nezapojil do minuty šampionů, tak si říkáte, a tam jsem byl taky, Dne na to, tak to jsem četl, že byly nějaký problémy na silnicích, ale že to bylo hezký, hezká akce, spousty lidí. Tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme, že tady jste s náma, no a posíláme další hity. Tohle je Sam Feld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 6 hodin 14 minut.

0: Krásné ráno z Hitrádia, tohle je pan Sheeran, Castle on the Hill. 6:20, ladíte Hitrádio, dobré ráno.
1: Američani asi ještě nějakou dobu, nějakou chvilku nebudou chtít slyšet slovo Česko, protože naši tenisti je v Davis Cupu poslali domů. Vyhráli jsme 3-2 a máme tím pádem vlastně otevřený dveře na finálový turnaj 8 nejlepších týmů světa v Boloni.
0: Já si říkám, aby prostě se to nedostalo k Trumpovi, aby na nás neuvalil nějaký cla, nebo aby nechtěl tady v Čechách něco přejmenovat, že jo?
1: Ale co se mi jako líbilo, byla vlastně reakce amerického kapitána jejich, který řekl, že Češi a Amíci se neměli podle něj potkat takhle brzo, protože podle něj patří oba ty týmy do nejlepší čtyřky a vlastně se nám chtěli úplně vyhnout, což je za mě fakt velká poklona, ne, Fílo?
2: No, mně se hlavně jako líbí a obdivuji, že my máme 10 milionů obyvatel, podívejte se, kolik mají Spojené státy americké a my prostě dokážeme s nima držet krok nejen v tenise, ale třeba i v hokeji, když se nám zadaří a podobně. Takže klobouk dolů navíc, nevím, jestli jste sledovali ty zápasy, ale ono se to pro nás nevyvíjelo vůbec dobře. My jsme to jako celý otočili, na závěr dvojice menší Klehečka vyhrála svoje zápasy a... Bylo toho plný Instagram, i třeba od Lucky Neumannové, která je vlastně přítelkyně jednoho z hráčů, Jirky Lehečky, myslím zrovna, tak díky ní, já to tam vždycky vidím, že ona fandí, že jo, má content, takže klobouček dolů.
1: Takže Češi jedou do Boloní mezi 8 nejlepších.
0: No, on si ten protivník stěžoval prej na los, jo. Jako takhle, přiznat, že byl prostě slabší, asi nedovolilo ego. Ale takhle, úspěch v tenisu dobrý, to jako je fajn, ale co ta nafta, levnější, co? Možná bude teda levnější. Dobrá zpráva pro vás řidičů, že dneska se má řešit zastropování cen paliv.
2: Na 60 korun, že by to zastropovali. Radši, víš?
0: Ale jako neříkali, kam to budou stropovat, jestli půjdou nahoru nebo dolů, ale doufejme, že dolů. Tyjo, tak to byl pořádný oslý most, tak se od tenisu dostat k palivům teda. Ale dobrých zpráv není nikdy dost, takže dvě mouchy jednou ranou jsme zvládli. Doufáme, že vám tady ty informace udělaly radost. Za chvíli vás pobaví i další muzika Linkin Park. No a samozřejmě přehodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezké ráno.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
8: Freshness. Our focus.
9: 4kolky Bavorov. Máme velký výběr 4kolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. 4kolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. 4kolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. 4kolky.bavorov.cz.
10: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Když máte chuť.
13: A něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
14: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
15: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
16: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
17: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
18: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
17: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
16: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
15: Jopi, Jopi, Jopi.
19: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
20: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na nájezdu na dálnici D11 od Smiřic na 103. kilometru směrem na Jaroměř. Probíhají stavební práce, nájezd na dálnici je uzavřený. No a na trase Sklatov na Železnou Rudu u Běšin probíhá oprava železničního přejezdu. Projíždí se Kyvadlově.
22: Hit Radio Faktor.
23: What we were fighting for.

0: Je přesně 6:30, vy si dáváte pondělní Hit Radio, snídaně šampionů a Linkin Park a teď taky Filip a jeho ranní update. Ranní
1: update. Krásné ráno. V Číně se začíná pomalu rozmát nový obor podnikání, a sice pronájem mladých lidí seniorům. Tito mladí dospělí, nejčastěji dvacátníci či třicátníci, mají starým lidem nahradit jejich děti v podobném věku. Ty se totiž musí věnovat vlastním rodinám a kariérám, a to často ve vzdálených městech, takže osobní kontakt se svými rodiči mají bohužel jen minimální. Stříbrný poklad z vikingské éry našel na své zahradě majitel domu v dánské obci Rebild, když si upravoval pozemek pro stavbu nové terasy. V zemi se ukrývaly předměty o celkové váze 19 kg, což znamená, že jde o největší objev svého druhu v celém Dánsku. No a na závěr, mladý pakistánský vývojář chtěl místnímu novináři předvést, jakého pokroku dosáhl při vývoji vozu s autonomním řízením, ale demonstrace nedopadla ani zdaleka podle představ. Auto bez řidiče totiž nabouralo do zaparkovaného policejního vozu. Tak co tomu říkáte? Měl by dostat nějaký diplom za to, či radši do vězení?
0: No, chtěl teda ukázat teda svůj pokročilý jako vývoj, jo, a... Úplně to nedopadlo, takže si řekl, že budoucnost dopravy teda dneska ukazovat nebudeme, ale třeba to bylo záměr.
1: Schválně.
0: Třeba to bylo záměr, schválně.
1: S tím prostě nesouhlasí, aby se auta řídila sama.
0: Jako co se povedlo, tak je rozhodně reklama, protože když se o pakistánským vývojáři bavíme tady v českém rádiu, hele, klobouček. Marketing jako blázen. Ona ví, Lucie 6:32, tohle vás zabaví, tak pojďme si to užít, šampioně, hezké ráno.
2: Čím se k tobě lucerny září, už se stmívá. Z krajiny za zrcadlem tvých očí.

0: Tohle šlape. Na ráno ideální Kato John, Turn the Lights Off, 6.39. Ladíte Hit Radio, no a už za půl hodiny, dámy a pánové, budeme opět zvonit.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: 7 hodin, 10 minut, opět v éteru zazní náš soutěžní zvonek a vy si tak můžete vyhrát 7 000 korun.
0: 7 táců, jenom za to, že se vylezete podívat, jestli náhodou před vašimi dveřmi, před vaším domem nestojí někdo od nás z Hit Radia a nemává 7 000 korunami nad hlavou.
2: Kdo nejste registrovaný, tak ještě pořád máte čas, my taky nevíme, kam dneska ta naše hlídka dorazí a dojede, takže utíkejte na web Hit Radia, registrujte se a my budeme držet palce.
0: Tak za půl hoďky zvoníme, no a já teda musím říct za sebe, že se těším na pátek. Strašně moc se těším na tenhle pátek, protože my za vámi vyrazíme osobně, takže s někým z vás, kdo nás teď ladíte a máte registraci na webu hitradio.cz, se potkáme osobně, na to se moc těším, ale hlavně, na co se těšíte vy, je to,
2: že v pátek vám předáme 50 tisíc korun!
0: Wow, 50 táců z tohohle 100 tisícovýho koláče, který mezi vás rozdáváme. To se těším. Ale předávám to já, anebo to předáš ty? V čích rukách ty peníze budou, Jasmin?
2: No, každý bude držet tu jednu část papírku, ne?
0: Takže já budu držet 15, ty budeš držet 15 a...
2: Ne, prostě budeme mít 50 tisíc a každý z jedné strany, takhle to předám.
0: Jo, takhle. A ona je 50 tisícovka?
2: Ne, jako nakupený na sebe,
0: já
2: ne, ty jo.
0: Já vím, já mám legraci, nevím, z tebe takhle po ránu. Tak ať to nezazní, takže ať to nezazníme úplně, takže hitradio.cz, registrace, dneska 7 000 a v pátek vám vezeme pade.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
13: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
16: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného? Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
17: Vážně?
16: Já mám Lelosy na sobě celý den.
17: Lelosy. Too comfortable to take off.
18: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinylových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na dek.cz.
20: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
21: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Českých Budějovicích, ve Vrbenské ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut, projíždí se s omezením. No a na výjezdu z Teplic na osek za Dubím se srazilo osobní auto se zvěří, dejte tam pozor.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
23: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 51. A vy jste naši miláčkové, posloucháte Hit Radio, pondělní snídaní šampionů, dobrý den. Experti přichází s tvrzením, že na podzim fungujeme my chlapi podobně jako jelen v říji. Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje, jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěl říct, že se to nemyslím. A co ty jakožto muž, Filipe?
1: Já si to taky nemyslím.
0: Nemyslíš. A co si myslíš ty, Jasmin, z pohledu teda tvýho Kuby? Chováš se jako...
2: Nechme Jakuba Jakubem, ale... Ale já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne? A nebo, že jasně, buď jaro, to je v nás všech, ať se jako holka nebo kluk, ale v zimě naopak, že jo? Jak se lidi zakutlošejí, venku je zima, nikam nechceš, tak to svádí víc než podzim.
0: Proto říkám, že s tím nesouhlasím, protože já teda nevím, jak to máte i vy, kdo jste u rádia, ale já teda s koncem roku mám spíš problém, já nevím, se vyhrabat z postela a probrat se, než abych se choval jako lesní zvěř, jo? Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jdeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
0: No, jenom při pondělku. Alvaro Soler, La Cintura, tak tohle by nás jeleny a srnečky mohlo probrat. Tak pojďme na to, jsme Hit Radio, dobré ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Franto, co pa všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
1: A tvůj bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Motopísek.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné pondělní ráno, je 7 hodin a jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na dětské letní tábory odjelo letos nejméně účastníků za posledních 10 let. Podle dat krajských hygienických stanic vyrazilo na pobytové akce zhruba 194 tisíc dětí, což je o 7 tisíc méně než v loňském roce. Důvodem je proměna chování rodičů, ti dávají přednost příměstským táborům, ze kterých se děti vracejí večer domů a chtějí mít své potomky pod větší kontrolou. Vláda má připravená konkrétní opatření proti vysokým cenám pohonných hmot, které v posledních týdnech prudce zdražují. Kabinet je představí dnes po svém jednání. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že nafta a benzin zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinerií. Podobným krokům už v uplynulých dnech přistoupily také některé okolní evropské státy. A pojďme také na hokej. Kladenští Rytíři prožívají pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem skvělý vstup do nového ročníku extraligy. Ve třetím kole vyloupili po Vítkovickém také Liberecký Let, když Bílé Tygry porazili 3-1. Kometa přetlačila Hradec Králové také 3-1 a oslavila první vítězství v sezóně. Litvínov zdolal Vítkovice těsně 3-2. Stejným výsledkem se radovali České Budějovice proti Olomouci. Karlovy Vary potom prohráli v Pardubicích 2-5. A pražská Sparta hraje s Mladou Boleslaví až v úterý. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: V Mirovicích na Písecku lidé jasně odmítli plány na stavbu větrných elektráren. V pátečním referendu hlasovalo proti 435 lidí. Pro bylo 126 a účast dosáhla téměř 48%. Výsledek je platný a pro město závazný. Tři větrníky měly stát východně od Mirovic u vrchu Háj. Projekt tak na území města pokračovat nebude. Končím počasím. V pondělí nás poraním polojasnou čeká spíš oblačná obloha a denní teploty jen do 17 stupňů. Přehánky by nás dneska zaskočit neměly.
13: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
14: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Dobré ránečko.
16: Krásný pondělí vám všem.
14: Snídaně šampionů.
15: Tak už za malou chvíli budeme zvonit. Soutěž Kdo pak to zvoní se blíží a někomu z vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, povezeme 7000 korun.
16: Kdo ještě registrovaný nejste, můžete to udělat právě teďka.
15: A právě teďka. Od nás pro vás. Za mě jeden z nejúžasnějších songů na planetě Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend. Hezké ráno.

0: Kateřina Marie Tichá, tohle je Hit Radio v 7:10.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A to je čas, kdy tady ve vysílání zvoníme a vaším úkolem, kdo jste registrovaní na webu hitradio.cz, je se jít podívat, jestli u vás náhodou nestojí někdo od nás z Hit Radia.
2: Když to do 30 sekund stihnete a pozdravíte naši hlídku, tak dneska získáte rovnou 7 000 korun.
0: No a někde v republice už je náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Moc vás zdravím, šampioni, ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ránečko. Tak pojď nám prozradit ne město, ve kterém jste teďka, ale jak to tam vypadá? Je tam rušno, je tam klidno?
3: Nedaleko ode mě krásný kostel a rušná ulice, respektive silnice, přes kterou jsme museli přejít asi půl hodiny dopředu, jak bychom se k těm dveřím dost možná ani vůbec nedostali, takže jo, je to tady docela divoký. Aha. Nový pracovní týden, spoustu aut, tak jsme rádi, že to dobře dopadlo. Tedy doufejme, že to dobře dopadne.
0: Skoro mi to zní jako, že jste v nějakém velkém městě. No tak zatím nebudeme prozrazovat. A Ondro, my jdeme zvonit. A vy, kdo jste registrovaní v soutěži, kdo pak to zvoní? Běžte se podívat teď před dveře. Máte na to půl minuty.
2: 30 sekund běží, takže pojďte. Koukejte z oken, otvírejte dveře, nabíhejte.
3: Tady pořád nic.
2: Ne.
3: Tady nic.
0: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pusto prázdno před rekonstruovaným domem.
2: Čtvrtek a pátek to nevyšlo, dneska už musí. Lidi, buďte doma v těch 70.
0: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun. Ondro, tak my ti moc děkujeme, už můžeme prozradit, kde právě teďka jste, v Brně.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
0: Aj,
3: a slečna přišla o 7000 korun.
0: Aj, to zamrzí.
3: Buďte no, tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
2: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
0: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
0: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to bylo teda neúspěšný, bohužel, ale to znamená, že zítra to bude 8000 korun. Ondro, mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky moc, mějte se, ahoj.
0: Ahoj.
2: A vy se utíkejte registrovat na web Hit Radia, ať můžete taky soutěžit a hlavně dávejte

0: jsou hity, tohle jsou One Direction, 7 hodin 18 minut. Krásné ráno, zítra rádia.
1: Existuje jedna věc, kterou na podzim děláme úplně všichni a přitom vlastně nikdo neví proč. Sbíráme kaštany a přitom k čemu? Jakoby k ničemu nejsou, ale stejně, když jdete po tom chodníku, po trávě, kdekoliv a vidíte tam ten krásný lesklý kaštan, nebo naopak ten obal zelený, který se vám zdá, že to úplně jako chcete vyloupnout, tak to prostě seberete. A vy teďka na mě koukáte, jako že jsem sama, ale nejsem.
0: Jako máš zajímavý aktivity, mě to spíš vrátilo zpátky do dětských let, konkrétně na základku, já nevím, jestli jste to dělali taky, ale my jsme měli vždycky za úkol donést, já nevím, učitelka řekla, doneste 15 kaštanů, protože budeme dělat zvířátka, tyjo. A to byly zvířátka prostě, jo. To vzala ten kaštan, vyvrtala z toho díru takovým tím ručním vrtáčkem, strčila z toho špejly a prostě všichni měli žirafy, takže pak na tom okně celý podzim a zimu bylo v té třídě vystavený takhle prostě celý zvěřinec, žirafy a psy.
1: Tak ruční vrtáček jsem neměla, já tam rovnou prdla tu špejli. Ale jo, a teď to bylo fajn vlastně, ne? To rozvíjí nějakou kreativitu v tobě, jako v dítěti.
0: Jako, ne, bylo to super, říkám, já na to vzpomínám rád, ale teďka, když se na to vzpomínám jako tak zpětně, tak si říkám, že jako všichni dělají jenom žirafy. Kde je nějaká ta kreativa, jo?
1: Podle mě se to
0: dělalo už v pravěku. Jo, že si řekli, a děti, co se budeme učit, co si teda uděláme tady kreativního, ať si vyzdobíme jeskyni. Tak jo, hele, sezbírejte kaštany. Akorát špejle, místo špejlí, nějaký větvičky.
1: Nějaký pazourky trošku.
0: A byly žirávky. Tak možná vy, kdo nás teďka posloucháte, ať už rodičové nebo děti, my víme, že tam jste a že vás rodiče vezou do školy. Nemáte náhodou sebou nějaký kaštany dneska? Na výtvarku, nebo v čem se to dělá?
1: Ale už venku opravdu jsou, takže děti, můžeme sbírat.
0: Script Will.i.am, další muzika pro vás. A pro vás, kdo nás hladíte na cestách, taky bude doprava. Hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
9: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
8: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
9: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
8: Teprve začátek.
10: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní. Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
15: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta Drogérie.
16: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
21: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
22: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
21: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západu, hlásíte sraženou lesní zvěř na Tachovsku mezi Štokovem a Chodským újezdem. Dejte pozor na sraženou sernu na silnici. No a na Svitavsku mezi Pohodlím a Lezníkem došlo ke střetu osobního auta se zvěří, projíždějte opatrně.
24: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
25: Hit Radio Faktor.

0: Silver na Hit Radio v 7.31. Dobré ránko, za chvíli rychlá pětka. Teď Filip a jeho ranní update. Ranní update.
1: Krásné ráno. Bývalý hráč anglického Tottenhamu nebo Crystal Palace Andros Townsend zažil v Thajsku hodně netradiční poločasovou přestávku. Při rozcvičování ho srazil a částečně přejel malý silniční válec. Townsend ale incident vzal s humorem a dokonce ve druhém poločase nastoupil do zápasu, který jeho tým vyhrál 3-0. Na jednom ze skotských ostrovů se rozhořel neobvyklý spor kvůli psovi. Američanka, která na ostrově žije, žaluje místní kavárnu poté, co jí tam odmítli pustit psa. Tvrdí, že kvůli zákazu došlo k diskriminaci a případ už řeší právníci. Spor je prý dokonce tak vážný, že místní podnik čelí finančním problémům. Na závodech humanoidních robotů v Pekingu padl velmi neobvyklý rekord. Jeden z robotů zvládl 100-metrový sprint rychleji než oficiální světový rekord Usaina Bolta, který činí 9,58 sekundy. Závody ukazují, jak se rychle robotické technologie posouvají a podobné soutěže mají podle organizátorů sloužit i jako test schopností robotů v reálném světě. Tak co tomu říkáte, že robot už běžel rychlejší než Usain Bolt?
2: No, že už i teda sportovci jsou na tomhletom seznamu ohrožení.
0: Já si říkám, jestli má vůbec smysl pořádat olympiády a tady ty věci, jo, když to bude o tom, že se bude předhánět, která fabrika vyrobí lepšího a rychlejšího robota, jo? Nevím, divný. Divný, no ale doufejme, že vy budete ještě o kus rychlejší, protože je tady rychlá pětka a celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun a to na celý sortiment. Tak pokud byste chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle je Zara Larsen, Hit Radio 736. Rychlá pětka. A jdeme soutěžit.
1: Pokud rádi sportujete, nebo rádi vypadáte, že sportujete, tak pozor, protože dneska hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu, ať už to je mikina, boty, legíny, prostě co vám zrovna chybí.
0: No a tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které můžete být kdykoliv, kdokoliv, od dětí až po seniory, a přispívá taky třeba na sport, prevenci a navíc mají taky, pozor, Benefit Club, kde jsou slevy třeba i na kosmetiku nebo dentální hygienu. No a s námi si dnes zasoutěží Marie z Prahy. Hezké ráno.
2: Hezké ráno, já vás zdravím.
0: Hezké ráno. Jaké máš ránku pondělní, co?
2: Lehký rozjezd? Docela to jde. A teď je to ještě lepší teda.
0: No a pokud vyhraješ, tak to bude úplně nejlepší. Tak Maruško, jdeme na to?
2: Ano, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6 nebo 12.
2: Já jsem vám teď vůbec nerozuměla.
1: Slovem tucet označujeme číslovku 6.
2: 12.
1: Dobrý.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Marie, která část těla spojuje hlavu s trupem?
2: Krk.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik slabik má slovo Hit Radio?
2: Hit Radio. 4.
1: Ano.
0: Přesně.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, který stát má tvar boty?
2: Itálie.
1: Mm-hmm.
0: A poslední pětka.
1: Jaké číslo je římskými číslicemi psáno jako X?
2: 10.
0: Marie.
1: Je to
0: ty
1: tam.
0: Ty jsi skvělá.
2: Ujasný.
0: Je to doma. Voucher v hodnotě 6000 korun do underarmor.cz, který věnovala Vojenská zdravotní pojišťovna. Maruško, je to tvoje.
2: No, ježišmarja, já vám strašně děkuji, já mám ohromnou radost.
1: No, tak to máme radost, taky moc gratulujeme.
2: Jo, děkuji moc.
0: Tak jo, hezký den, zvládně pondělek a zase někdy se těšíme. Ahoj.
2: Děkuji. Já taky.
1: Ahoj.
0: Rychlá pětka, ahoj, rychlá pětka, opět zítra.
3: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, tohle je Hit Radio v 7.42. S vámi Michal, Jasmin a taky Filip. Hezké ránko. Tak jsem slyšel, že v Brně mají novou službu. Je to přeprava osob spojená s demontáží vozidla. Zdarma. Možná jste to potkali, tenhle příběh. Brněnský pasažér ztratil nervy s taxikářem, který odmítl jet na červenou. Což už jako tohle nedává smysl, že na červenou se nejezdí, to víme. No a zákazník se na řidiče naštval tak, až mu vyrval dveře z pantů. Jo, takhle, ač to je jako vtipný, tak je to hrozný. Já si nedovedu představit, jako co se tam muselo dít. Mi neříkej, že to bylo jenom kvůli červený. Jakože mu řekl, teda spěchám, honem, spěchám na schůzku a on to neprojel, tak prostě když zastavil, tak mu vyrval dveře.
1: Jako hele, zajímavý story z Brna.
2: Třeba tu červenou prostě jako má k ní nějakou oblibu, třeba sázel na černou hodně, víš co?
0: Jo, že mu to jako připomíná.
2: Přesně
0: jako
2: tak.
0: Špatný tak. Časy. No, něco mi říká, že asi po jízdě si navzájem nedali hodnocení 5 hvězdiček. Tak zdravíme na Moravu. A zdravíme vás všechny, kdo nás sladíte. 7.43 Last Good Night. Za malou chvíli taky bude doprava, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí. Bob Optik. České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Prémie 100 tisíc, atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 tisíc pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
19: Dobrý. Hlejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
18: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
19: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Rokycansku u Týčku. Ve směru na Točník budou probíhat práce údržby. No a na trase z Polska na Liberec u Grabštejna dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A na D11 na 62. kilometru směrem na Prahu dejte pozor na porouchané osobní auto.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity. Eva Farna. Taky Miraj, vzpomeneš si 7.54 na Hit Radio.
1: Pokud si myslíte, že mluvíte dost rychle, tak vás teďka možná překvapíme, protože přesně před 36 lety padl světový rekord v rychlostní mluvě a za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov a ať se vám to líp představuje, tak je to skoro 11 slov za jednu jedinou sekundu, což je úplně nereálný.
0: Já tomu pořád nevěřím, to není možný, jako jak chceš říct za jednu vteřinu 11 slov.
1: Nejde to prostě, já nechápu, jak to udělal ten člověk, ale řekla jsem si, že si to tady můžeme vyzkoušet. Takhle, nedáme si těch 56 sekund, protože to bychom tady dvě minuty dělali úplný kraviny, ale dáme si půl minutku každej, já a ty. A mám tady text od Hamleta, tak si říkám, že bychom to mohli dát do něj, což je pro mě pocitově strašně těžký, já to vidím a chci jako přednášet a recitovat, ale zkusím to a nastavuju tady 30 sekund.
0: Počkejte, že opravdu do toho jdeme, jo?
1: No jdeme do toho, tak já začnu, jo? A pak to spočítám.
0: Tak startujeme teď.
1: Být či nebýt, to je otázka, je důstojnější v duchu snášet rány a šípy krutého osudu, anebo pozvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít, spát nic víc a říct, že tím spánkem skončí bolest srdce a tisíce ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla. To je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít, spát a snad i snít. Ano, v tom je ten háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat. Právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení osudu bez právých mocných, urážky pyšných, bolest neopětované, lásky pomalu spravedlnosti, trest z úřadu a pohrdání, kterého se slušnému člověku dostává konec.
0: Ježiši.
1: Ty kráso. Tak počkej, já to vložím do AI-ka a zjistím, kolik jsem dala slov za 30 sekund.
0: Ty jsi hodně soutěživá, co? Ty jsi chtěla vždycky všechno vyhrát, že jo, ve škole.
1: Já jsem ten repr,
0: Já jsem měla vždycky ve všem první, no
1: počkej,
0: jasně.
1: Spočítej slova. Vkládám, tak a pojď mi. Je to přesně, šup.
0: Já teda musím říct, že si z toho tvýho textu pamatuju jenom být či nebýt.
1: 138 slov.
0: No.
1: To je hodně. Pochválím se, vy mě nikdo nepochválíte.
0: Tak jo, jsi dobrá. Tak jo.
1: Tak a jedem.
0: Pane bože. Být či nebýt, otázka je důstojnější v duchu snášet rány a šípy krutého osudu, nebo zvednout zbraň proti moři trápení a odporem je ukončit, zemřít, spát nic víc, říct, že tím spánkem skončí bolest srdce, tisíc ran a útrap, které jsou přirozeným údělem našeho těla, to je konec, po kterém by člověk mohl toužit, zemřít, spát a snad i snít, ano, v tom háček, protože jaké sny mohou přijít v tom spánku smrti, až se zbavíme všeho pozemského, to nás nutí zastavit se a váhat, právě tahle obava dává našemu trápení tak dlouhý život, vždyť kdo by jinak snášel rány a ponížení času bez právých mocí, urážky pyšných, bolest neopětované lásky, pomalu spravedlnosti, drzost úřadu a pohrdání.
1: Takhle, půlka mu nebyla rozumět, ale od té druhé půlky se začal
2: začátek
1: snažit.
2: Začátek byl jako horší. Musím teda Jasmin říct, že tato říkala opravdu, že tomu šlo rozumět, ale Michale, abych ocenil tvoje reperské vystoupení tady, protože to bylo teda něco,
1: MC
2: to se mi fakt líbilo.
1: Michael Knape.
0: Já jsem rád, jestli nás třeba nikdo neodladil z toho, jak jsme tady teďka jako vyváděli.
2: Takže že si tak to přepli v tu chvíli, kdy ty jsi začal zrovna.
0: Řekli si, co se zablázne tady na tom Hit Radiu. Ale já si to nepočítej, Jasmin.
1: Ne, já vím, že byla to věta míň než já. Takže 136 minus pár slov.
0: Prostě říkám, se soutěživá,
1: no. No, ano, ano.
0: Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, další muzika pro vás do 8 a pak vám přidá Filip zprávy. Hezké ráno. When the beat drops

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Je tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné pondělí, minuta po osmé a další zprávy, vítejte u nich. Velká část českých domácností vytápěných na dálku teplárnami se musí připravit na výrazné zdražení. Jde o ty, kde je zdrojem tepla zemní plyn. Jeho dramatické zdražování na světových trzích navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až skoro o třetinu. U běžné domácnosti by takový nárůst činil i přes 8 000 korun ročně navíc. Samoobslužné doručovací boxy dobyly Česko. Téměř milion lidí si v nich vyzvedává zásilku dokonce několikrát týdně. Provozovatelé plánují síť ještě rozšiřovat a zaplnit některá bílá místa. Mají to usnadněné tím, že boxy nebudou stavbami a vyhnou se tak zdlouhavému papírování. A pojďme také na sport. Čeští volejbalisté se v osmifinále evropského šampionátu utkají v Turíně s Belgičany, kteří ovládli skupinu C v Tampere. Češi po čtyřech hladkých vítězstvích v řadě poslední dva oficiální zápasy těsně prohráli, naposledy v přípravě na letošní šampionát. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Velký zápas pro Čechy startuje od 15 hodin a 40 minut. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dopravě v Budějcích se má v příštích letech výrazně ulevit. Pomoci mají nové obchvaty, propojení ulic i záchytná parkoviště. Mezi největší projekty patří severní spojka, která má od roku 28 odvést kamiony mimo město. Chystá se taky podjezd pod nádražím nebo pokračování jižní tangenty. Město zároveň plánuje další parkovací kapacity i posílení MHD. Jdeme na počasí, na startu týdne po ránu čekáme polojasno, během dne ale dorazí mraky a převládat má oblačná obloha bez deště s teplotami kolem 15 stupňů.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, hezký ráno.
15: Dobrý ránko při pondělku.
16: Snídaně šampionů.
14: My tady rozjíždíme poslední třetinu pondělní snídaně a jsme rádi, že vy jste u toho s námi.
15: Statisticky existuje šance, že právě dneska potkáte lásku svýho života. Jak je to možný, to si řekneme za chvíli.
14: Maroon 5, Cardi B, tím startuje další hodina.
6: Hit Radio Faktor.

0: Maroon 5, taky Cardi B, Girls Like You, 8 hodin, 7 minut, vyladíte pondělní Hit Radio. Dobré ráno.
1: Možná jste dneska ráno vstali s tím, že je prostě obyčejný den, obyčejný pondělí, ale třeba dneska ráno potkáte lásku svýho života, nebo kdykoliv přes den, protože průměrný dospělák má údajně šanci 1:562, že právě dneska potká opravdovou lásku a můžete tomu trošičku pomoct. Online seznamky mají šanci zvyšovat o 17% a jeden drink o dalších 16%.
0: A jak tomu přijdeme my, kdo už jsme svoji lásku potkali? Co to znamená? Jakože můžeš potkat další lásku svého života?
1: Tak my už ty šťastní jsme, ale teďka je prostor pro ty, kdo ještě hledají tu druhou polovičku, že jo? Tak tady máte návod.
0: Jak ty jsi vůbec potkala Kubu? Dá se to publikovat nějak?
1: Jo, dá, to bylo vtipný. To nás pozval kamarád na oslavu narozenin na lodi vlastně. A my jsme se s Kubou neznali, ale oba dva máme toho společného kámoše. Měl tam kámoš koncert svůj a byl tam dress code námořnický. A bylo tam pozvaných třeba 80 lidí a jenom já a Kuba jsme přišli v tom námořnickém dress code. Takže jsme si sami sebe všimli velice brzy. Ano, bylo to hezký.
0: Takže tohle vás vlastně spojilo. No já to mělo takový prostě klasický. Jsme se tak jako potkali, zvedli jsme se do řeči a už to bylo. Jo? Nebyli jsme oblečeným námořnickým, pak to skončilo, takže jsme na sobě neměli nic, ale to je jedno. Spíš, takže je ta šance každý den, že je někdo z nás potká svoji lásku. Ale 1:560.
1: Jo, ale jo. Nás by zajímalo nějaký možná jako míň pravděpodobný místo nebo nějaký divný místo, kde jste někoho potkali, ať je to zubář, ať je to pohřeb, něco jako trošku divného. Já třeba jsem si jednou udělala, když jsem závodně sportovala, lehkej otřes mozku a ten, kdo mě probudil, tak s tím já jsem pak randila, čověče.
0: Jako takovýhle jako zajímavosti, že bychom jako chtěli po lidech, jo. No tak čím víc netradiční setkání, tak tím líp samozřejmě. Budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku, máme na to WhatsApp 777-937-777 nebo nám pošlete ten nejzajímavější příběh, kde jste potkali vaši lásku vašeho života, klasicky SMS-kou na tohle číslo. My k vám posíláme další hity. The First Time, hele, to se vlastně i hodí.
1: No jo,
0: hele, to je náhoda, že to je v playlistu, co? Damiano David, tady ten Ital bude vám všem hrát na Hit Radio právě teď 8 hodin 10 minut.

0: 9:15, minuta k tomu, tohle je pondělní Hitrádio snídaně šampionů.
1: Šance, že právě dneska potkáte svoji životní lásku, je 1:562. A my se ptali, kde jste tu svoji lásku, pakliže už jste ji potkali? Potkali vy.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, začneme hlasovkou od Ivči.
2: Krásné dobré ráno. Tak já jsem svoji lásku svého života potkala. Samozřejmě není to nic extra. Na koupališti. My jsme tam leželi s holkama a ten klučina prostě nás tam tím směrem jako zdravil. A teda já prostě, to bylo takový to, wow, jo. To prostě jsem se z něj sedla na prdel.
1: Koupaliště dobrý, to bych neříkala, že nic extra. Vždycky, když toho něco vznikne, tak to je extra.
0: Na těchto místech takzvaně nekupuješ zajíce v pytli. Že jako vidíš, jak ten člověk vypadá i neoděný.
1: Ano. Pojďme ke zprávám. Ester třeba píše, já jsem svou životní lásku potkala na masopustu, který se konal na Valentína. Byla to láska na první pohled, neatraktivní převleky nás nezastavily.
0: Taky píše Janča, dobré ránko šampioni, je to hrozný, když to napíšu, protože teďka bychom se nepotkali. Já svou životní lásku, manžela mých dětí, poznala v kuřárně na celofirmní akci, teďka už jsem nekuřák. Nejprve stydlivka, která velké akce nesnáší, ale s množstvím alkoholu královna večera. Každopádně jsme se seznámili, povídali si asi do 4 do rána a pak se začali vídat častěji a častěji, až je z toho 13 let a 2 nádherné děti.
1: To je hezký.
0: I taková neřest může lidi spojit, samozřejmě nedoporučujeme.
1: David píše a je to hezká zpráva. Moji první lásku jsem potkal už ve školce. Schovávali jsme se ve křoví, pusinkovali se a klečeli společně v koutě, protože nás nemohli najít. Až po 42 letech jsme se vzali. Wow. Když jsme měli oba už něco odžito. V srpnu jsme oslavili 10 let od svatby a je nám spolu skvěle. Je to krása, když máš po boku člověka, který ho miluješ celý život a to doslova. Ježíš, to je hezký.
0: Krásný příběh. Taky píše Tom. Čau, já svoji lásku potkal na Instagramu. Jak jsme se začali sledovat navzájem, pak si dopisovat a rozjelo se to. Je to 6 let, dnes máme 4letého syna a svatby se teda bojím. No, musíš do toho praštit, Tome, a to se mi povídá, co já taky ještě ne.
1: Tak dáme poslední třeba zprávu, přišlo jí strašně moc, tak Markéta píše, ahoj, s mým manželem jsem se seznámila cca před 30 lety na pobytovém kurzu němčiny. Já ho tenkrát moc nezajímala, pálil po holce, která byla zasnoubená s jiným. Oba mi psali smutné dopisy.

0: No a jednou jsem přijela na Silvestra, nějak se to zvrtlo a bylo to jasné. Podotýkám, že jsem za ním jezdila 350 kilometrů. Minulý týden jsme oslavili 26 let výročí svatby.
1: Já na tyhle, das ist schön. Das ist schön. Zer. Tak my vám moc děkujeme za všechny zprávy, nicméně, takže jaká je ta pravděpodobnost, že 1 ku 560 cca, že potkáte lásku svého života, tak vy, kdo jste svoji lásku ještě nepotkali, tak samozřejmě máte nás. Hit Radio, Lady Gaga, Abracadabra, 8 hodin 19 minut. Krásné ránko, šampioni.

0: 8.23, tohle je Hit Radio Lady Gaga a Abrakadabra, krásné ráno, za chvíli něco, co jste možná taky neslyšeli tisíc let. Já popravdě nevím, kdy jsem tohle naposled v rádiu hrál. Flowrider David Guetta, Club Can't Handle Me, tak tohle k vám letí za chvíli a taky stihneme za 100 let tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
2: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
3: Datart uvádí Dny Marian.
4: Dny Marian, jo.
3: Ano. Dny Marian s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé, dvě E na konci.
12: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
13: Co třeba na delfíny?
12: Do zoo?
13: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
12: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
13: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
14: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
15: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
16: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
15: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
16: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
17: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
19: www.projektantbudoucnosti.cz.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Puf, puf, mňau.
1: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky český CZ.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Táborsku v Soběslavi v Bechyňské ulici u křižovatky s okružní, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na trase Litoměřice Česká Lípa u Liběšic probíhají práce na vozovce, očekávejte omezení provozu.
20: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Faktor.

0: David Guetta. A pondělní Hit Radio v 8.32. Pojďme na ranní update.
1: Ranní update.
0: Krásné ráno. V Kalifornii se uskutečnil tradiční šampionát v psím surfování. Desítky čtyřnohých závodníků vyrazili společně se svými lidskými parťáky na vlny a předváděli rovnováhu i nejrůznější surfařské triky. Psi byli rozděleni do několika kategorií podle velikosti a na prknech museli co nejdéle udržet stabilitu. Americký řidič kamionu Joe McCann strávil více než 20 let stavbou obřího modelu New Yorku. Z dřeva a pěnových desek vytvořil přes 800 tisíc budov a dalších staveb. Model zabírá plochu přibližně 15x9 metrů a zachycuje všech pět newyorských městských částí. No a na závěr, australská policie zastavila řidiče, který během jízdy v hustém provozu připravoval bagel. Neřídil přitom rukama, volant ovládal koleny a rukama si mazal pečivo. Policisté navíc ještě zjistili, že vozidlu propadla technická.
2: Všechno špatně,
3: no a problém
2: všechno.
3: Kde? Jo.
2: Ne, jakože já to nenávidím, když můj Kuba občas řídí kolenama. Vy jste to, chlape, někdy taky udělali?
0: Taky.
2: Tak co vám je?
3: Občas, no. Tak potřebuješ.
0: Ale někdy.
2: Ale bagel prostě neděláte u toho.
3: No bagel, já jsem to jednou tady říkal, že od té doby, co mě na D1 málem zabil kus upadlý šunky z bagety mezi sedačku a hledal jsem to, tak už ne. Hele, bagel nechám odvážnějším, no. Ale dodělal si ho teda, nechali ho to dojíst, nebo?
0: No, podle mě si to normálně dosvačil a pak mu dali pouta.
3: No, jasně, tak problém není. Roxette, Fading Like a Flower, srdcovka od nás tří, tak krásné ráno, šampioni.

0: DJ O, End of Beginning, tohle je Hit Radio v 8.40. A dneska jsme zvonili.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dozvonili, akorát naše posluchačka, která byla registrovaná na webu hitradio.cz, dorazila okolik, o 12 vteřin později.
2: No, 10-15, něco takového, sekund po limitu. Takže zítra ale, to znamená, že vy můžete vyhrát 8 000 korun.
0: No přesně, neštěstí ostatních může být štěstí vaše, takže 8 000 korun je v banku. A jak to funguje, pokud slyšíte o téhle soutěže naprosto poprvé, tak stačí, když se zaregistrujete na webu hitradio.cz a jakmile zítra v 7 hodin 10 minut slyšíte tady ve vysílání zvuk zvonku, tak vaším úkolem je se jít podívat před dům a hlavně to stihnout.
2: Během do těch 30 sekund.
0: 30 sekund.
2: Ano. Připomínáme, že v pátek...
0: Já se těším.
2: V pátek vám to povezeme my dva a povezeme vám 50 tisíc korun.
0: 50 táců před víkendem. Tak vy, kdo jste registrovaní, už můžete vymyslet, kam byste nás třeba vzali? Můžeme si udělat v pátek mejdan.
2: A to bychom mohli hezký dopolko mít společný.
0: Detaily na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
13: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
14: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
16: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
17: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
16: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
17: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
18: Prior je tady totiž pro vás.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Doufáme, že máte super ráno, tohle jsou Linkyni. The Emptiness Machine 8.52 na Hit Radio.
1: Kdo milujete filmy a seriály a zároveň taky ten pocit, než všichni ostatní, tak si na konci září udělejte výlet do Plzně, protože od 25. do 30. září tam proběhne 39. ročník festivalu Finále Plzeň a letos tam nabídnou přes 100 filmů a seriálů, přičem zhruba 20 z nich budou premiéry nebo předpremiéry.
0: Prostě horký zboží, takže třeba ještě předtím, než je uvidíte doma, tak tam můžete zkouknout první dva díly minisérie Sériový manžel s Jakubem Brachem a Jakubem Štávkem. Taky seriál Muži v letu s Bolkem Polívkou, Pavlem Zedničkem a Mirkem Donutilem, nebo se můžete těšit na novinku Táta s Davidem Novotným.
1: Co mě baví a co je tam novinka, tak vůbec poprvé v historii festivalu budou rozhodovat vlastně samotní diváci, jo? Že po filmu prostě zahlasujete a nejlíp hodnocený snímek dostane diváckýho zlatýho ledňáčka.
0: Mm-hmm. Takže je to vlastně takovej festiák, že si můžete říct, hele, že byste tomu tu cenu dali, že
1: jo,
0: si to zaslouží.
1: A bude to tak.
0: Takže Plzeň, 39. ročník, Finále Plzeň od 25. do 30. září. Tak Hit Radio doporučuje a doporučujeme vám i poslední song pondělní snídeně. Tohle je Rachel Platten, Fight Song. Hezké ráno. Like a small-

0: Rachel Platten.
1: No, I've still got a lot of fight left.
0: Jak bylo řečeno na Hitrádiu, poslední song, pondělní snídaně. Za mě teda to pondělní ráno velice uteklo, tak doufáme, že i vám to takhle sviští a že vám takhle posviští celý pondělek.
2: Zítra nezapomeňte, vezeme vám 8000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní v 7.10, buďte nachystaný.
0: Pokud nevíte, o čem mluvíme, tak detaily, pravidla, registraci najdete na webu hitradio.cz, jak bylo řečeno, v 7 hodin 10 minut 8000 a hlavně v pátek vám my dva s Jasmin vezeme 1050.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
0: Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zítra v 6.
2: Pa, pa, pa.
0: Se tady potkáme. Ahoj.
4: Tolik snídaně šampionů, 8 hodin 57 minut, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dejte si pozor, aktuálně v Lišově, třída 5. května, je tam dopravní nehoda a dva osobáci se srazili taky na silnici v obci Dírná na Táborsku. Dávejte na to pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
5: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.hrejkovic.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministři budou na dnešním zasedání vlády schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude jednat také o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Lidé v Hrádku na Hradecku budou v říjnu v referendu rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle vedení Hrádku má obec lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachování památkově chráněného kostela. Nedělní volby v německé spolkové zemi Mecklenbursko, přední Pomořansko vyhrála strana Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Vyplývá to z výsledků hlasování, které zveřejnili úřady. Na druhém místě skončila sociální demokracie. No a fotbalisté pražské Slávie ve šlágru 9. kola první ligy udolali Plzeň po obratu 2-1. Obhájce titulu zůstal jediným neporaženým týmem soutěže a před reprezentační pauzou vede tabulku o 3 body.
15: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
4: Ráno jste dost možná při odchodu z domu ještě sáhli po bundě a dobře jste udělali. Odpoledne naměříme 14 až 17 a slunce se bude střídat z mraky.
12: Hit Radio Faktor.
4: Krásné pondělí vám všem, jsem moc rád, že jste si nás i dneska naladili, Hit Radio Faktor. A mimochodem, je to přesně 58 let, co v Česku začal platit 5denní pracovní týden, kdy všechny soboty byly volné. Dřív se totiž pracovalo 6 dní v týdnu, takže buďme rád za model 5 plus 2. Já vás všechny zdravím, tady jsou hity, žijeme len raz. Hit Radio.

Naše hity se postarají o to, abyste měli začátek týdne na pohodu a s daleko lepší náladou. Ella Henderson. Hele, už nám to zase začíná. Dlouho to netrvalo a už se s vámi z rodiči potkáváme po nocích venku a hledáme to, co mají mít děti ve škole na druhý den. Tak se vás chci na něco zeptat. Mám na vás otázku. Je něco, co vám za ten skoro měsíc školy stihli zvednout tlak? Já začnu. Můj syn přišel minulou neděli s tím, že na druhý den mají mít do školy kukuřici. Měli přinést jeden ten klas kukuřice a to mi řekl v neděli v 6 večer. Takže já jsem sedl do auta a jezdil kolem Budějovic a hledal kukuřičný pole. A co u vás? Je něco, co vás fakt zvedlo ze židle? Napište mi na WhatsApp s číslem 724 883 596. Můžete klidně i namluvit hlasovku. My se k tomu vrátíme zhruba kolem 9:30. Tak se budu těšit na vaše reakce.

0: Kate Shonté. Kate Ryan u nás na Hydrádiu Faktor 9 hodin 21 minut. Přiznejte se, že jste taky zvědaví. Taky vás zajímá, co se děje na místě vraždy a jak třeba pracuje mordparta a co všechno musí kriminalisté zjistit, než začnou skládat dohromady celý příběh. Právě o skutečných kriminálních případech od nás z jihu Čech se dneska večer bude mluvit na Včelné. Do kulturního centra dorazí bývalý kriminalista Václav Hýsek a taky publicista Pavel Pechoušek, autoři knih Budějovická mordparta. Od 7:30 večer budou vyprávět o případech, které sami popsali, ale taky o tom, jak práce mordparty opravdu vypadá. Tak jestli vás to zajímá, určitě dorazte, jak jsem říkal, proběhne to v kulturním centru ve Včelné dneska večer. A u nás na Hydrádiu hity. Za chvilku One Man Show a taky Lost Frequencies.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: trenirkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energy Pel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energy Pel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Moderní internet www.starnet.cz.
10: Starnet internet.
11: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vvsmoto.cz. Tak jedný stopě zdar. VS Moto Písek.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
16: Sunex.
15: Sunex.
16: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
17: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
18: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
19: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
6: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
19: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
18: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
17: Jopy, Jopy, Jopy.
4: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla.
20: Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
21: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

vaši oblíbení interpreti na jednom místě v jednom hitu. One Man Show a cizí zeď. Začal čtvrtý týden školy a dneska mě zajímá, co vám za ten skoro měsíc školy stihlo zvednout tlak. Píšete nám na náš rádiový WhatsApp, pojďme se na to podívat. Zdeňka, štve mě, že jim na každý den dělám čerstvou svačinu, abych ji pak mohla po celém dni v aktovce odpoledne vyhodit. U nás doma to vypadá podobně. Píše taky Barča, nám doma zvedá tlak to, že si děti myslí, že jsou pořád prázdniny. Tomáše štve pro změnu rodičovská skupina na WhatsAppu, řeší se tam podle něj totální blbosti. Já teda musím říct, že všechny zprávy nestihne, bohužel jejich tady hodně, mrzí mě to, ale abych to nějak uzavřel, tak přečtu ještě jednu zprávu a v tomto případě radši nebudu říkat jméno posluchačky. Připomínám, že jsme se bavili o tom, co nám zvedá tlak, co se týče školy a dětí. Odpověď posluchačky, štve mě, že se furt z té školy vrací. Tak díky za vaše reakce a jdeme na další hity. Právě teď Alanis Morissette a Ironic.

0: Takhle to vypadá, když se rock spojí s taneční muzikou. Disturb, The Sound of Silence. Tento týden můžete v ulicích potkat studenty se srdíčky. Tak se jim prosím vás nevyhýbejte, ale naopak přistupte k ním blíže. Ode dneška až do pátku probíhají po celé republice tradiční podzimní srdíčkové dny. Dobrovolníci tak nabízejí sbírkové předměty a výtěžek pomůže rodinám s vážně nemocnými dětmi. Takže až některého z nich potkáte, můžete nákupem malé drobnosti udělat jednu velkou dobrou věc. Díky, že pomáháte.
1: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl. Záruční i pozáruční servis štýl. Když chcete v budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
16: Jsem hrdina.
17: Co tady blbneš?
16: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
17: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
16: Vše na 211.cz.
17: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
16: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
18: Vytvořeno s použitím AI. Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday. So make a wish.

0: Skupina Train, Hit Radio Faktor a za pár okamžiků 10 hodin přejeme krásné dopoledne. Zdravíme i za volant, nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Jindřichův Hradec, sídliště Vajgar, tak tam došlo k dopravní nehodě. Bus versus osobák, je to naštěstí bez zranění. Dávejte na to pozor, dávejte na sebe pozor, šťastnou cestu. A vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Víš, co je na práci nejdůležitější?
6: Když ti dobře a pravidelně platí.
5: Když máš jistotu stálého místa.
6: Když nemusíš daleko dojíždět.
5: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
6: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.gpn.cz.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel dnes zahájí návštěvu Spojených států v New Yorku u příležitosti 25. výročí. Uctí památku obětí teroristických útoků z 11. září. Na okraj valného shromáždění OSN pak bude jednat s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterresem. Obyvatelé Mirovic na Písecku v pátečním místním referendu převahou hlasů odmítli stavbu větrných elektráren na území města a jeho částí. Proti bylo 435 hlasů, pro 126. Účast byla skoro 48%. Výsledek referenda je platný a pro zastupitelstvo města závazný. Italská vláda připravuje zákony, které by zakázaly zahalování obličeje v tamních školách a zároveň omezily počet zahraničních žáků, kteří mohou být ve třídách. Oznámila to v neděli italská premiérka Giorgia Meloniová. No a fotbalová reprezentace se dnes sejde před 4 zápasy Ligy národů, kterými odstartuje svou éru první zahraniční trenér českého národního týmu Santi Denia. Španělský kouč minulý týden nominoval 26 hráčů, mezi nimi i trojici nováčků Lukáš Ambros, Roman Macek a Matěj Radosta.
9: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.
0: Na obloze bude dneska docela rušno, teď nemyslím to vojenské cvičení, to už u nás na jihu Čech skončilo. Mraky se budou střídat se sluncem a ojediněle se přidá i slabá přeháňka. Teploty dneska mezi 14 a 17.
7: Hit Radio Faktor.
0: Svátek má Matouš a svatý Matouš je patron celníků, finančníků, bankéřů a účetních. Tak zdravím našeho rádiového účetního Davida.

Abyste si nemysleli, že vám tu hrajeme nějaký béčka, tak tahle dáma má doma 7 cen Brit Awards a 3 ceny Grammy. Dua Lipa, Love Again na Hydrádiu Faktor a za chvilku Miraj, dáme si song dokola. Začala sezóna kaštanů. Nevím, jestli jste si toho všimli, ono se stačí, když se projdete třeba parkem na sadech v Budějovicích, všude kolem vás kaštany. A teď, do jaké té skupiny patříte, tak taky se vždycky zastavíte a dáte si jich pár do kapes. Pak většinou přijdete domů, tam je položíte na botník a zůstanou tam až do Velikonoc, než je vyhodíte. A pak ta druhá skupina, to jsou ti, co mají doma malí děti, tam to funguje trošku jinak. To přijdete domů a děti už čekají na to, až si z těch kaštanů postavíte takovou malou zoo. Já jsem to teda nikdy nedostavěl, vždycky jsem skončil u toho, že jsem zlomil 3 párátka a propíchl si palec. Ale pokud jste šikovnější, máte trošku fantazie a umíte být kreativní, tak teď je to správné období. Tak až půjdete z práce nebo až děti vyzvednete v družině, vemte to přes nějaký park a hurá na kaštany!

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: In My Bones. No a dneska má narozeniny dálnice. Už 102. narozeniny. A teď si schválně zkuste tipnout, kde podle vás vznikla úplně ta první dálnice. Já teda osobně bych typoval Ameriku, že jo, ale v tomto případě bych se seknul. A to o dost. Úplně ta první dálnice na světě vznikla, představte si, v Itálii. Trasa z Milána do Vareze byla otevřena 21. září 1924 a já se vsadím, že je dodnes v lepším stavu než naše D1. Za chvilku Anna na klap.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Když máte chuť
10: na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního,
11: tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz. Nebo přes Foodoru, Bageterie Bulvár.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Když potřebujete brýle, tak
16: Bob Optik.
15: Když kontaktní čočky, tak
16: Bob Optik.
15: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
16: Bob Optik.
15: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
16: Bob Optik.
15: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
17: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
18: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
17: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
18: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
19: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jej řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
20: Datart uvádí Dny Merien.
21: Dny Merien, jo.
20: Ano, Dny Merien s luxusními slevami.
7: o 15% výhodněji? Nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Co je nejlepší udělat po víkendu? No přece naplánovat víkend další.
1: Kam vyrazit?
0: Co kdybyste se na jeden večer mohli podívat do míst, kam se běžně jen tak nedostanete? Do laboratoří, kde se něco zkoumá, měří, míchá a možná i bouchne. Přesně taková bude letošní Noc vědy. Vědci otevřou svoje pracoviště a ukážou, co všechno se děje za dveřmi, kolem kterých možná každý den chodíte. Třeba zjistíte, jak spolu komunikují rostliny, nebo co se děje v našem mozku. Akce se koná v pátek od 17 hodin na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Co když v sobotu vyrazíte do centra Kaplice a místo běžného ruchu narazíte na muziku, sousedský brunch, trh a program přímo v ulicích? V sobotu se tam chystají kaplické dvorky. Začátek je od 10:30, předpokládaný konec kolem 5:30 odpoledne.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.
0: Tak teď už víte, kam vyrazit a my jdeme zpátky na hity, který máte rádi. Tohle jsou Bon Jovi, song It's My Life. It's

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

0: Když se řekne Eva Farná, tak se vám stoprocentně vybaví třikrát vyprodaný Eden. A když se řekne Anna K., tak se vám vybaví sympatická, usměvavá a vždy skvěle naladěná dáma. Anna K. je taky velká bojovnice, která i na pódiu působí sebevědomě. Jenže pak se zavřou dveře bytu a přijde prázdný domov. My jsme si Annu K. pozvali k Báře Divišové do podcastu Na jedné vlně, kde otevřeně mluví o samotě, sebevědomí, ale i o tom, proč vyhledala terapeutickou pomoc. No ale těšit se můžete i na informaci o velkém koncertu v O2 Univerzu s Českým národním symfonickým orchestrem. Takže až budete mít chvilku, tak si určitě puste podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Annou K.
1: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
4: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Jihočeská univerzita. Jeden den, kdy ji můžeš poznat úplně jinak. Přijď ve středu 23. září na Den s univerzitou do nového sportovního areálu Pedagogické fakulty. Poznej možnosti studia, potkej všechny fakulty a vyzkoušej si nový areál na vlastní kůži. Nepropásní freestyle show Jana Webera a od 16 hodin velké finále. Adam Mišík a Kapitán Demo naživo. Dance Univerzitou. Sport, kultura, zážitky a Jihočeská univerzita zblízka. 23. září. Vstup zdarma. Více na jcu.cz.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov.
18: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
17: Čtyřkolky Bavorov.
18: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
19: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
20: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
19: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
20: Stylový, pevný, bez keců.
19: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
20: Když už bydlíš, tak pořádně.
19: Deflé. Dvě E na konci.
21: Attention!
22: Jen jednou za rok se to stane.
0: Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
21: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Travička zelená, Green Green Grass, George Ezra a Bude 11. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pojďme za volant, pojďme se mrknout na silnice. Dávejte pozor, v Soběslavi ulice Nová, kde se došetřuje dopravní nehoda. A bouralo se taky na silnici 19 přímo v obci Dražice. I tam zpozorněte, jsou tam v sobě dva osobáci. Díky, že nás ladíte i za volantem, šťastnou cestu. A vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: On Air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Úvod nového týdne do Česka přinese velkou oblačnost s teplotami jen kolem 15 stupňů Celsia, přičemž pocit chladu ještě umocní čerstvý vítr. Mraky s deštěm se postupně budou střídat se sluncem a po ránu už bude třeba počítat s přízemními mrazíky. O víkendu pravděpodobně dorazí babí léto. Lektorsko-edukační centrum Tylec, které nabídne dramaturgické a lektorské úvody k inscenacím, začalo od nové divadelní sezóny fungovat při plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Centrum má propojit uměleckou činnost divadla se vzděláváním a vytvořit hlubší vztah mezi divadlem a publikem. Začíná celorepubliková akce Týden nízkoprahových klubů. Rodičům, pedagogům, potenciálním klientům, zástupcům samospráv a dalším zájemcům se ode dneška do pátku 25. září otevře více než 120 zařízení, která pomáhají ohroženým a znevýhodněným dětem a dospívajícím. No a čeští volejbalisté se dnes v osmifinále mistrovství Evropy utkají v Turíně s Belgií. Zápas začne v 16 hodin. Češi do něj vstoupí jako 4. celek základní skupiny A v Modéně. Belgie ovládla skupinu C v Tampere. Oba týmy se utkali v generálce na šampionát a český tým těsně prohrál.
1: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá 4 neděle? Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě 4 neděle a po svatém Matouši čepici na uši. To jsou pranostiky spojené s dnešním svátkem Matoušem. Já vám řeknu jediný, dneska se budou na obloze střídat mraky se sluncem a v maximech naměříme 17.
1: Hit Radio Faktor.
0: Jsme Hit Radio Faktor a každý den vám vozíme peníze. Jak dopadl dnešní výjezd, tak to si připomeneme už za chvíli. Teď si dáme hity, jsou tady Jay-Z a Linkin Park. Numb. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: Pravé, nefalšované americké R&B. Tohle byla Beyoncé, skoro 11:15. Sta Hit Radio Faktor s vámi.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdo pak to zvoní? No kdo asi? My zvoníme. Každé všední ráno po 7. hodině se hlásíme na konkrétní adrese a vezeme prachy. Bohužel, dneska se ukázalo, jak je čas neúprostný. Takhle, co třeba stihnete za 30 vteřin? Myslím, takový ty běžní věci. Tak třeba udělat si kafe z kávovaru, že jo? Máčknete, do 30 vteřin to máte. Přihlásit se na e-mail. Za 30 vteřin si zvládnete i nasadit ponožky, nebo otevřít lednici a zjistit, že v ní stejně nic není. Ale zvládnete za 30 vteřin seběhnout dolů ke dveřím? Dneska ráno se to bohužel nepodařilo.
2: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
3: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
2: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun.
3: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit. A slečna přišla o 7000 korun.
2: Ajajajaj, to zamrzí.
3: Buďte no tak rádi, že nevidíte ty její smutný oči.
4: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
2: Je, tak to mi je moc líto. Takže
3: o 10 sekund.
2: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
3: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
2: No tak Ondro, my vám moc děkujeme, že jste vyrazili. Dneska to

0: Katy Perry v našem éteru, posloucháte Hit Radio Faktor. Za volantem v Budějovicích to asi znáte všichni. Každý den sem z okolních obcí a měst přijede až 20 000 aut. A je jasný, že současná kapacita silnic nestačí. Tak možná se svítá na lepší časy, protože město chystá nové propojení ulic, taky další parkovací místa a dokonce i posílení MHD. Od příštího roku totiž přibude nová linka, která spojí sídliště Máj přes Švábu v Rádech s centrem. No a zásadní pak bude i dokončení severní spojky a jižní tangenty. To jsou stavby, co odvedou většinu dopravy z města. Tak uvidíme. Možná se dočkáme toho, že slovo kolona bude pro Budějovičáky cizí slovo. Kdyby cokoliv ze silnic, a to nejen z českých Budějovic, tak určitě volejte, dejte vědět na náš záznamník číslo 800
1: 800 101. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když chcete v Budějcích štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Andrle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
3: Záruční i pozáruční servis Štýl.
2: Když chcete v Budějcích Štýl, tak jedině Daniel Andrle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Andrle Štýl.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
11: Freshness. Our focus.
12: Dobrý den.
13: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
12: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: Elitedate.cz.
18: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
9: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
5: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
19: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
5: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
9: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
18: Jopy, Jopy, Jopy.
20: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
10: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Hrajeme hity Ve Long Together 11.37. Dneska je to samej hip-hop, ale za nás, co jsme vyrůstali v 90. frčel Eurodance. Eurodance byl tenkrát takový náš punk. Eurodance byl zajímavý tím, že u něj vlastně nebylo důležitý umět zpívat, ale umět se hýbat a dobře u toho vypadat. Navíc ty videoklipy byly celý takový barevný, plný neonu, byly taneční. Já si dokonce pamatuju, že ty choreografie zkoušely taky holky na hodinách těláků. Pravda, moc jim to teda nešlo, ale aspoň měli pocit, že dělají něco, co zrovna frčí. My si teď jednu eurodancovku zahrajeme a pokud byste rádi slyšeli i další hity z 90., ale taky z 80. nebo z nového milénia, tak večer od 6. hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád. Teď jeden projekt z Nizozemska, přesouváme se do roku 1999. Venga Boys!

0: things that I've got.
1: Jsou písničky, které v rádiu jenom hrají. A pak jsou ty, u kterých na chvíli přestanete dělat všechno ostatní a jenom posloucháte. Benson Boone a Beautiful Things, to je přesně ten druhý případ. No a protože se blíží poledne, tak přidáme i vaše oblíbené srdcovky. Koukám tady na to, dneska zazní třeba legendární Oasis, taky Alanis Morissette a nebo Sean Paul. Tohle to všechno odpálí v našem éteru kolega Jirka Pelnář, tak já vám přeju krásný zbytek dne a ve volné chvíli se nezapomeňte taky přihlásit do soutěže Kdo pak to zvoní, protože už zítra ráno vám přivezeme 8000 korun.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Když potřebujete brýle, tak...
6: Pop Optik!
5: Když kontaktní čočky... Tak.
6: Pop Optik.
5: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
6: Pop Optik.
5: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
6: Pop Optik.
5: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Tak co, Karle, už bydlíš?
15: Já ani mi nemluv, projekt stojí za p***, stavba je v p***, a já už jsem z toho úplně v p***.
14: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Hit Radio Faktor.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dopoledne se bouralo na Papíranské ve Větřní. Nehoda už ale byla odstraněná. Místem projedeme ještě zhruba 30 minut, ale pozor na komplikace v Srníně. Za pekárnou se potkali dva osobáky. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
13: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy, tedy dva pruhy pro každý směr.
12: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. Vláda bude dnes schvalovat návrh státního rozpočtu pro příští rok, pak jej představí veřejnosti. Kabinet bude také jednat o postupu sanace v kontaminované oblasti v Šumavském národním parku a o opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot. Začátek nového týdne s velkou oblačností, místy déšť a teploty většinou kolem 16 stupňů. Pocitovou teplotu ale bude snižovat čerstvý vítr. Po ránu se pak mohou v průběhu týdne objevit také přízemní mrazíky. Příjemnější počasí zřejmě dorazí o víkendu, kdy čekáme babí léto a teploty se znovu vrátí nad 20 stupňů. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Jihočeská policie hledá mladíka, který na českobudějovické zubní pohotovosti ohrožoval zbraní zdravotníka. Incident se stal už v polovině srpna během prázdnin. Policie o něm informovala až teď. Nikdo naštěstí nebyl zraněný a není zatím jasné, jestli šlo o skutečnou zbraň nebo atrapu.
3: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
2: Dneska odpoledne na jihu budou převládat mraky, na severovýchodě našeho regionu může i sprchnout a naměříme do 17.

Krásné pondělí a také dobrou chuť k obědu přeju. 12 hodin 2 minuty, posloucháte Hit Radio, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 legendárních hitů. Navíc takhle k obědu není nic lepšího podle mě, než polední pauza v pondělí. Jo, ta by samozřejmě extrémně krátká, měla by trvat minimálně jednou tolik, ale pondělní polední pauza, to je prostě nádhera. Tak si pojďte maličko odpočinout, já vám děkuju za to, že posloucháte srdcovky, pravidelně nebo klidně dneska je poprvé. A když děkuju, tak poděkuju ústy Alanis Morissette. Srdcovka číslo 1, thank you.

0: První srdcovka na pondělí, Alanis Morissette, Thank You. A přesně v tomhle rytmu se ten pondělní den většinou pohybuje. Vidíte teda extrémně rychleji, ale tohle je naše pracovní morálka. Jo. Není to vlastně jako špatný, je to tak jako na pohodu. Tak mějte dnešní první pracovní den tohoto týdne na pohodu a zítra jdeme právě teď. Jdeme na další srdcovku.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my si dáme rok 2005. Schválně. Teď na vás mám úkol. Zkuste zapátrat v paměti a vybavit si sebe sama v roce 2005. Nejenom, co jste měli na sobě, kde jste byli, s kým jste byli, co jste dělali, pracovali jste, chodili do školy, ale zajímá mě, jaký jste měli účes v roce 2005, před 21 lety. Tenkrát hodně frčel Melír i u kluků. Dneska za Melír v kadeřnictví zaplatíte půl království a princeznu k tomu, ale tenkrát jsme si dělali Melír doma sami přes takovou čepici, co v sobě měla dírky. A těma dírkama jste háčkem kovovým protahovali prameny vlasů. Jo? Pak už stačil jenom peroxid, nechat to působit a hotovo. Pamatujete si to? Taky jste si takhle dělali Melír? Jestli ano, tak si určitě vybavíte tu bolest, když vám někdo rejpnul tím háčkem kovovým do hlavy, když vytahával ty pramínky. Když se potom takhle sundali tu čepici z té hlavy, tak vlastně tam jsme vypadali jak dikobraz, že jo? Jenom takhle ty žlutý, bílý pramínky vlasů tam takhle jako trčely. No, pak si šel člověk umýt hlavu a byl šťastný. To bylo celý. 21 let zpátky. Stalo to dohromady 90 korun. Nádhera. Tak pojďme zavzpomínat na dobu Melíru, a to diskotékovou srdcovkou, která v roce 2005 opravdu zbořila všechny hitparády. Tady je na Hit Rádiu srdcovka číslo 2. Sean Paul.

0: a která se prostě opravdu nehraje takhle. Jiný rádia ji nehrajou. Tady na Hit Rádiu v srdcovkách má jasné místo Elton John.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky s Hit Rádiem, s Jirkou Pelnářem. Mám tady zprávu velmi zajímavou, kterou musím přečíst do

To je neuvěřitelná oběť. Já teď musím normálně zkontrolovat tady to telefonní číslo, jestli to náhodou nepíše náš ředitel, protože to je, kdyby to psal on, to je úplně jako jeho styl takhle v pondělí, ale zjistím si to potom. Každopádně ano, ano, nebudu to zlehčovat, chápu, že je to velmi těžký. Máme to těžký v pondělí úplně všichni a možná, že i vy dneska jste jako v módu, hele, je mi to vlastně jako jedno, dělejte si jako co chcete. Jo, když někdo přijde, v angličtině je to takový jako, že někdo přijde, něco vám říká, vy mu na to jenom řeknete whatever, jo, whatever. Tak pojďme si dát dneska pondělí ve stylu whatever a pokud whatever, tak jediný whatever, který opravdu stojí za to, je od skupiny Oasis, tady na Hit Radio, čtvrtá srdcovka, jak jinak než whatever. Tak hezký pondělí.

0: Pokud nepoznáváte Shuga Babes na Hit Radio Run for Cover.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Byla to pátá srdcovka, samozřejmě pokud máte rádi Shuga Babes, tak věřím, že teď vám naběhla i ta husí kůže, protože i tohle je hit, který se velmi často nehraje, což nechápu proč, za mě jako skvělej, výborná věc. Proto taky byla tady u nás na Hit Radio v srdcovkách. Je pondělí, 12 hodin 25 minut, pondělí je náročný, tak i tak, zkuste si najít malou chvilku jenom pro sebe. Jo? Jenom pro sebe. Vemte telefon a udělejte opravdu něco pro sebe. Nechte si zahrát na Hit Radio to, co máte rádi. Co vám zlepší pondělí? Srdcovka na přání bude za chvíli 777-937-777. Pojďte si dát něco, co vám nejenom zlepší pondělí, ale dá ještě i trošku pracovní morálky, energie, prostě cokoliv, co potřebujete. Ještě jednou srdcovka na přání za chviličku.
1: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
8: Internet. S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
12: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
11: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
12: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
11: Teprve začátek.
13: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
16: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
17: Jsem hrdina.
18: Co tady blbneš?
17: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
17: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
17: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
19: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor a zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěla říct, že se to nemyslím.
2: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
1: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
1: No, ne, jenom při pondělku.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Green Day na Hit Radio. Věřím, že vám udělali radost. V našich srdcovkách je 12.35.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Pobavila mě tady zpráva Lukáše, který píše: čau, jsem mrtvej, potřebuju skútr, dík. A to je celý. Já říkám, OK, jasně. Jestli je nějaká kapela, která dokáže probudit i mrtvýho, tak jsou to jedni, je skútr. Tak tady je rok 1996, krásná předělávka původního hitu z 80. let. Srdcovka na přání, na Hit Radio. Dejte volume doprava, teď říkám, tohle vás postaví na nohy. In the

Scooter Rebeliel na Hitládiu. Na Hitládiu. 12 hodin 38 minut. Krásná zpráva mi tady přišla. Perfektní hudba po obědě na probrání, na cvičení ideální, nebo když po vás chce šéf přeskočit normy v práci. Super! No tak není zač. Druhá zpráva, ta mě taky pobavila od Pavla a ten píše: čau, Scooter, miluju. Je mi 43 let, nechápu, jak jsem na tohle kdysi mohl tančit. Teď bych měl infarkt. Přesně, to je takovej nátřesk energie, nepochopitelný. No, tak trošku zvolníme tempo, další srdcovky nás čekají zítra, opět ve 12 hodin, teď Taylor Swift, děvčata, pro vás.

0: Taylor Swift v srdcovkách, je 12 hodin 42 minut, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, ve 13 hodin nejnovější zprávy, samozřejmě do 13. hodiny ještě skvělý hity jako Erik Fritz, Shakira, Eva Farna, Mirai, zároveň je super, že už je pondělí. Já vím, že člověk se takhle jako na to nedívá, ale my jsme na tohle pondělí strašně čekali, protože dneska nám začíná týden, ve kterém vám na konci v pátek rozdáme 50 000 korun na ruku. A to v naší hře Kdo pak to zvoní ve snídaní šampionů. Podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Nazdar brácho, máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. VVS Moto Písek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Moto Písek.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
14: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
15: A vemte sebou i děti.
16: Já tam budu taky, tak čus autobus.
14: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
17: Vstupenky na dětiraje.cz.
16: Bude vejdán.
18: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé, dvě E na konci.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
20: záruční i pozáruční servis Stihl.
9: Když chcete v Budějcích Stihl, tak jedině Daniel Andrle Stihl na Dobrovolské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Andrle Stihl.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Erik Pritz s hitem Call doporučuji, najděte si videoklip, ale asi se na něj chlapi nekoukejte ve firmním počítači. 12.58, dáme si nejnovější zprávy. Lucie je připravena, ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor na Písecku, silnice číslo 105, bouralo se na příjezdu do obce Nemějice od Dražíče. Policejní servisu hlásí havárku dvou nákladních aut, tak opatrně a dávejte na sebe pozor. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Operátor O2 má od 9 ráno výpadek pevného internetu a internetové televize OnePlay. Důvodem je poškození sítě při výkopových pracích. Problémy hlásí uživatelé z celého Česka. Společnost výpadek potvrdila na síti X. Začal týden hokeje. Další ročník náborové akce pro malé sportovce potrvá do neděle. Dětem je k dispozici 150 klubů po celé republice. Rodiče se seznámí s detaily tohoto sportu a děti se vyzkouší i různá cvičení. Popisuje manažer projektu Pojď hrát hokej Tomáš Kres.
11: Mají tam hrazdičky, ty, co na mě vůbec brusly, ty, co prostě už trošičku na tom umějí stát. Tak bez hrazdiček, mě tam soubor různých her, lidi tam i ukázku hokeje, takový druhý třídy. Rodiče by měli jít na naše stránky, podhrathokej.cz, tam je rozcestník, kde si zadají, prostě kde bydlí a on jim to navede na nejbližší zimní stadion a stačí přijít.
10: Akce je určená pro děti od 4 do 10 let, ti navíc dostanou i motivační dárečky, jako jsou třeba kulichy nebo náramky. Americký hamburger už není levným jídlem. V New Yorku, Washingtonu nebo Kalifornii už není výjimkou burger za $30, tedy zhruba 600 korun. Hlavním důvodem je prudké zdražení hovězího masa. Americké chovy sužuje dlouhodobé sucho a počet kusů skotu je nejnižší za posledních 75 let. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Českobudějovický Motor bodoval ve třetím zápase nové extraligové sezóny. Včera doma porazil Olomouc 3-2, přestože po druhé třetině prohrával. Obrat zařídili Jan Štencel a Jakub Poure, který skóroval už ve třetím utkání za sebou. Jihočeši mají po třech kolech na kontě dvě výhry.
12: Holacentr. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Holacentr, váš spolehlivý servis.
1: Ještě počasí, hlavně na severovýchodě, během odpoledne může slabě zapršet. Převládat bude oblačná obloha s teplotami do 17 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Je pondělí, 13 hodin, 3 minutky. Máte po obědě pocit takzvané gastrodemence? buďte v pohodě, to je prostě naprosto normální. Člověk se jako nají, pak se mu nic nechce, v tomhle počasí navíc ideálně by si šel i jako lehnout. To je jenom v tom dokonalém světě, to se u nás jako nestane, ale můžeme si alespoň to odpoledne zpříjemnit tím, že si budete poslouchat hudbu, kterou máte rádi, a to uslyšíte vždycky jenom tady u nás na Hit Radio. Co jsem pro vás nachystal? Skvělej mix, jo? Takhle, kdybyste teď přišli do nemocnice, že potřebujete infuzi a já byl doktor a napíchnu vám kapačky, tak vám přesně do toho dám. Jay-Z, Alicia Keys, Teddy Swimse, Krištofy a Davida Guettu. Takhle dohromady do jednoho mixu. Tak, natáhněte ruku, já napíchnu kanilu a tady to máte. Tohle je energie na pondělní odpoledne. Tohle je

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála a nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukneme, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malé lodě potkaly na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe. Mí srdce ti ne.

Procítěný a taky příjemně utahaný, ideální na pondělí. Tedy Swims, Lose Control ve 13 hodin a 14 minut. Pokud potřebujete probrat, tak samozřejmě ještě taky trošku zrychlíme tempo. Každopádně mám pro vás teď takovou malou challenge, co byste si mohli vyzkoušet s kolegama v práci. Dneska je to přesně 36 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Znáte někoho, kdo fakt jako mele pantem, kdo prostě se nadechne a bum a jede, že nestíháte? Tak pozor, jo. Za 56 sekund, tenkrát před těma 36 lety, bylo vysloveno 595 slov. 595 děleno 56, to je skoro 11 slov za vteřinu. To musela být žena. To není normální. Znáte nějakou takovou, co by to zvládla? Jo? A proč zrovna vaše máma? Ne, ale 595 jako na rovinu, to je nesmyslné. Takhle ještě si dovedu představit 595 nadávek za volantem. To ano, to jako rozhodně, v pondělí určitě. Ale za 56 vteřin, tak to vůbec, to je prostě macec. Já třeba v pondělí za 56 vteřin nenapočítám ani do 50. Jay-Z, Alicia Keys, schválně, vemte stopky, zkuste si něco říct a klidně mi napište, kolik vám to vyšlo.

0: studiu Justin Bieber a Ed Sheeran. Ten samý Ed Sheeran, co teď dostal ban. Jo, normálně sem kolej něj točí úplná hysterie. V Irsku ho z playlistu úplně smazalo jedno rádio. Eda Sheerana. Proč? Protože málo mluví o Gaze. Takže politika. Ale pozor, jo, ten paradox. Oni ho nestopli, protože říká své politické názory, ale protože je neříká. U nás je to obráceně, že jo? Své o tom ví třeba Tomáš Klus. No nic, Ed Sheeran si tím teď hold bude muset projít a možná hledat svoji fanouškovskou základnu jinde. U nás na Hit Rádiu jí má určitě. Tak ještě třeba může zkusit okolní země, nevím, Polsko, v pohodě. Může zkusit Německo. I když tam by se asi musel přejmenovat z Eda na Achmeda. Tohle jsou Imagine Dragons. Dáme si za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
11: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
16: Ne, můj oblíbený hrnek.
17: Tak tohle není dobrý začátek dne.
18: No to snad ne.
19: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
8: Alegria dny jsou tady.
19: Se slevou 7% na zážitky.
8: Zážitkové restaurace.
19: Pobytové zážitky.
8: Adrenalin.
19: Automoto a mnohem víc.
8: U nás si vybere opravdu každý.
19: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
8: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
19: CZ.
12: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
13: Freshness. Our focus.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila,
20: Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
21: Nyní i jako audiokniha.
22: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, ekondomy.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je hit, který spojuje generace, protože samozřejmě v 70. 80. 90. tak se to hrálo. Teď 21. století, rok 2026, hraje se to taky, akorát v trošku jiným hávu. Ale je krásný, že tohle je to, co nás spojí dohromady. A co nás taky pojí dohromady a taky se hraje trošku jinak, tak to je fotbal. A pozor, český fotbalový nároďák tak opět bude mířit na fotbalové trávníky. Čeká nás dvojzápas. Budeme hrát dva zápasy doma, hrajeme 26. září proti Chorvatsku a 29. září proti Anglii. Pak tam máme ještě Španělsko. Jo, tohle je prostě jako skupina smrti. Na druhou stranu zase můžeme být vlastně jako rádi za to, že se kluci probojovali do Ačka Ligy národů a že takovýhle mega světový týmy se dostanou sem k nám do Česka. No, doufám, že přijdete fandit. Těším se na vás s mikrofonem na stadionu jako každý domácí zápas fotbalový repre. A navíc se na vás taky budu těšit i v průběhu mezi zápasama. A to v jednotlivý dny v Repre Fanfestu. Bude to úplně poprvé, co Repre Fanfest bude od 26. do 29. To znamená, že i ve dny, kdy se nebude hrát, tak Fanfest bude. Můžete se těšit na autogramiády hráčů, otevřený trénink a taky partnerské zóny. Vstup je pochopitelně zdarma. Takže ještě jednou, 26. až 29. Repre Fanfest. Je to samozřejmě před stadionem, hraje se to ve Fortuna Aréně a 26. nás čeká zápas proti Chorvatsku, 29. zápas proti Anglii. Buďte u toho s náma.
1: Partnery reprezentace jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.

0: anebo taky Around the World. Je 13 hodin, 43 minut. Jestli si taky chcete zpívat la la la la a dát si třeba klidně týden, dva, možná vlastně i měsíc volno v práci, tak můžete. My vám to zaplatíme. 50 tisíc korun na ruku je totiž ve hře už tento pátek, a to v naší hře Kdo pak to zvoní? Ve snídaní šampionů. Funguje to tak, že se prostě přihlásíte do hry, pak v 7 hodin ráno posloucháte Hit Radio. Jakmile ve snídaní šampionů zazní zvonek na dveře, tak vy máte 30 vteřin na to, abyste otevřeli. Jakože reálně, teď ne virtuálně, ale reálně otevřete prostě jako dveře u vás doma a když tam budeme stát, tak vám ty peníze dáme. A my tam opravdu jako stojíme. Jo? Každý den jsme u vás doma, jo? Nebo u vašich sousedů. A když nám otevřou, tak minimálně 5000 dostáváte na ruku. Pokud nikdo neotevře, tak další den dáváme 1000 vždycky navíc do banku. To podstatné je, že je úplně jedno, kolik bude v banku ve čtvrtek, protože v pátek je to jasný, v pátek se prostě hraje o 50 000 korun. Podrobnosti najdete na našem webu hitradio.cz. No a kdyby náhodou jsme u vás zazvonili zítra ráno, tak zítra ráno je ve hře 8 tisíc. Tak držím palce.
1: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
10: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
11: Zahrada v Košťanech na Teplicku za 900 tisíc. Rodinný dům v Karviné Frištátu za 5 milionů 950 tisíc. Rodinný dům v obci Kámen na Pelhřimovsku za 3 miliony 490 tisíc. Rodinný dům v Dolanech Plzeň Sever za 6 milionů 999 tisíc. A byt 3+1 ve Vsetíně za 4 miliony 350 tisíc korun.
10: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Když chcete budějící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
13: Záruční i pozáruční servis štýl.
12: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
7: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
14: Sunex.
7: Sunex.
14: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
15: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

0: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

0: závěru další odpolední hodiny Linkin Park na Hit Radio. Hned po 14. si dáme například Chinasky, taky Huntrix a jejich Oscarový hit. No a čeká nás i náš pořad Pravda nebo Bullshit. Ještě předtím aktuální doprava. Tak snad to na silnicích teď taky nebude. Bullshit. Plný.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně a nohu z plynu, policejní hlídku jste hlásili na začátku Nové Bystřice, tak snad máte všechno v cajku a přejeme šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, informujte i ostatní řidiče, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Leňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako v loni a odpovídá průměru za posledních zhruba 15 let. Uplynulá topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o 5%. Voliči obdrží hlasovací lístky do svých domovů nejpozději v úterý 6. října. Zpravidla to ale bývá i dříve. Jak budou lístky vypadat, popíše mluvčí ministerstva vnitra Adam Rozler.
14: Hlasovací lístek pro komunální volby je specifický tím, že všechny volební strany jsou uvedeny v oddělených sloupcích na jednom lístku, často i obou straně. Tam, kde se souběžně konají i senátní volby, tak dostanou voliči sadu lístků, kdy každý kandidát na senátora je uveden na samostatném lístku.
13: Hlasovací lístky pro senátní volby budou mít v prvním kole barvu žlutou a lístky pro volby do zastupitelstva obce budou šedé. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude v 11 hodin našeho času. Vítězky pak narazí v další fázi na Španělsko nebo Kazachstán. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Jindřichohradecká úzkokolejka má za sebou povedené léto a rozhodně nekončí. Každý letní měsíc svezla kolem 25 tisíc cestujících a jezdit bude denně až do konce září, potom o víkendech do 17. listopadu. Příští rok majitel plánuje výrazně víc spojů, místo 3 párů jich má jezdit 5.
15: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
1: Končím počasím, dneska odpoledne nic moc, naměříme jen do 17 stupňů a slunce si moc neužijem, vydrží povětšinou oblačno.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne nás na Hit Radio čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, to znamená, že opět budeme probírat téma, které tady mám od vědců. Budeme zjišťovat, jestli vědci opravdu mají správný pohled na svět, a nebo je to všechno úplně jinak. Připravte si telefony a vaše názory budete je potřebovat.

0: Oscarový hit na Hit Radio Huntrix a Golden je 14 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Každý den si tady ve 2 hodiny vždycky povídáme spolu velmi otevřeně. Bez obalu, často na tenkém ledě. Ve středu máme roletu dvojsmyslů, to je jako víc než tenký led. Tam mám pocit nejenom, že to křupe, ale že už občas jsem se jako namočil v té studené vodě. Ale dneska tak máme pravda nebo bullshit pořád. A já tady mám další téma od vědců. Naším úkolem bude zjistit, jestli je to pravda nebo ne. Nic složitýho. Dneska to máme tak, že
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Vyloženě trpí. Co to znamená v praxi? V praxi to znamená, že prostě asi bychom to možná i chtěli udělat, víme v hlavě, že bychom to měli udělat, ale potřebujeme to odkládat úplně na poslední chvíli a nechat to opravdu až ve chvíli, kdy to všechno začne hořet. Už nás to i trošku pálí a pak teprve na tom začneme pracovat. Jasně, potom třeba den nespíme, ale všechno to uděláme najednou. A vlastně kolikrát to uděláme i dobře, jo? Ne vždycky, ale uděláme. Já třeba sám za sebe můžu říct, že do této třetiny rozhodně patřím, jo? Někdo tomu říká prokrastinace, já tomu jenom říkám, že jsem línej, ale mám to už tak zažitý, že vím, že na to mám ještě týden, 3 dny, 1 den, zítra to je, tak večer prostě jako začnu. A jedu klidně celou noc, ale udělám to. Na základní škole jsem to takhle měl i s domácíma úkolama, prostě přestávku před hodinou se to všechno stihlo. Učil jsem se na poslední chvíli a vlastně celý život s tím takhle jako procházím. Takže za mě rozhodně ano. Jak to máte vy? Jste v této skupině? A nebo si myslíte třeba jenom, že třetina je až moc velké číslo? A nebo naopak malé? Dejte vědět 777-937-777 a prosím pěkně, pište hned, jo, tohle nenechávejte na poslední chvíli. Máme na to jenom 2 hity. Tím prvním budou Činasky.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let

0: Posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 13 minut, nejvyšší čas zase si spolu popovídat.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci. Co si o tom myslíte? Je tady spousta zpráv na WhatsAppu 777-937-777. Tohle mě hodně jako pobavilo od Martiny. Ahoj, jsem stejná jako ty a celý život se držím svého vlastního pořekadla. Co můžeš udělat hned? Odlož na poslední chvíli. Tohle zbožuju, to je fakt skvělý. Další. Ano, tak takhle to přesně mám, je to pravda, pod to se podepíšu, dost věcí odkládám a pak, když to udělám, tak si říkám, proč jsem to neudělal hned, dyť to nic přece nebylo. No, to známe všichni, máme tady i nějaké hlasovky, tak schválně.
2: Já si myslím, že v tomhle jsou odborníci chlapi. Nemusí se jim to připomínat každý rok, že aby to udělali. Já třeba už pár let čekám, až mi partner dodělá perkolu. On mi říkal, že to stihne do 80. Ale já tenkrát myslela, že to stihne do 80 let mojí maminky. A mamince už je 85 a perkola pořád není hotová.
0: Jo, to chápu. To je, kdybych to bylo u nás doma, ale tak to je koníček, že jo, to není práce. Ale tohle je taky zajímavý. Můj bývalý odkládal 10 let rozvod. A jak si se k tomu dokopal až s jinou? Asi potřeboval ten správný impuls. Teď s odstupem času jsem vděčná. Taky jako zajímavý, taky ze života. Ano, to je prostě jako prokrastinace v každém odvětví a v každém věku. Tak co, co si myslíte?
1: Vědci
0: tvrdí, že je to tedy třetina Čechů. Je to reálný číslo? Je to málo? Je to moc? Jak to máte vy? Ještě dáme jeden song a těším se na vaše zprávy. 777 937 777.

0: Damiano David na Hit Rádiu ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A původně jsem tady na to rozuzlení chtěl jít po první písni, ale když dohrála Adele, tak jsem si říkal, že ještě jednu počkám. Udělám to potom. A to je vlastně jenom asi důkaz toho, co tady dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že třetina Čechů trpí potřebou odkládat práci, ale že to opravdu jako vyžadujeme, že to potřebujeme k tomu, aby jsme vůbec tu práci mohli udělat a kolikrát, aby jsme se na ní soustředili a vlastně jim třeba udělali i jako dobře. Jo? Pod tlakem vznikají diamanty, to se říká, to je jasný, to víme. A tak jsem se ptal, jak je to

0: vás a vypadá to, že nenašel jsem tady jednu jedinou zprávu na WhatsAppu. Že by to někdo dělal jinak, než my ostatní, co všechno píšeme, že jedeme všechno až na poslední chvíli. Jo, tady. Čau, prostě, jak se říká, co můžeš, odlož na zítra, máš dva dny volno. Pavel, no jasně, pochopitelně. Ahoj Jirko, já jsem celoživotní chronický prokrastinátor. Jana, já ani chápu. Já jsem dostal knížku Jak bojovat s prokrastinací. Přečtu si ji zítra. Až. Co se k tomu nedostal. No, takže pojďme to zkrátit. Tady si myslím, že
1: vědci
0: asi pravdu nemají. Souhlasím tady s další zprávou, kde se píše, já bych i věřil, že je to půlka a ne třetina. Takže já si myslím, že vědci v tomhle případě nás Čechy vůbec neznají. Protože jestli my něco jako umíme, fakt jako dobře, tak je nechat tu práci na potom. Tak se tím říďte, dyť je pondělí. Máme před sebou ještě celý pracovní týden.
1: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 000ová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
2: trenirkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz
13: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
14: Freshness. Our focus.
15: Knihovna Maitreya.
16: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
15: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
17: Nyní i jako audiokniha.
18: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
19: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz. S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: A Houdini na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Tady si tak pořád projíždím všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 nebo i mě na Instagram přímo do zprávy. A našel jsem tady krásnou zprávu a to je fotka z O2 Areny z Davis Cupu od našeho výherce Michala. Tak jsem strašně rád, že Michal tam dorazil, že si to užil a že vám takhle můžeme dělat radost. Jo, o lístky na Davis Cup, který se po 13 letech hrál v O2 aréně, tak o ty jsme hráli tady v čase mezi 12 a 15. No, kluci to zvládli. Bylo to teda neuvěřitelný, nervy drásající, fantastická atmosféra. To je jako, tady aspoň ten světový tenis vidí, o co opravdu minimálně v Česku přichází tím, že udělali teda ten nový systém celého turnaje Davis Cupu. Když tedy 8 týmů odjede někam pryč a tam to prostě celý odehrajou a bohužel prostě ta atmosféra tam není taková, jako když se to hraje to finále v zemi jednoho z těch finalistů. No, nedá se nic dělat. Každopádně, my jsme to zvládli a taky to zvládlo Slovensko. To zažívalo úplně stejnou euforii, možná na Slovensku ještě o kousek vyšší. Když postoupili přes Řecko, tak budeme držet palce. No a aby jsme to měli kompletní, tak holkám začíná finále kdysi dávného Fed Cupu, teď už tedy Billie Jean King Cupu, tak začíná zítra, tak budeme držet palce. Děvčata jsou tam a je to takové tenisové želízko v ohni. Takový tenisový žhavý tenisák. Takže ne, budeme držet fakt jako palce. Holky na to mají. A vlastně naši kluci taky. Hit Radio fandí tenisu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dobré odpoledne, faktoráci. Jsme vděční, že tu s vámi můžeme být.
3: Dneska je totiž Světový den vděčnosti, který připomíná, jak důležité je děkovat a oceňovat druhé.
2: A vy to můžete udělat přes náš éter.
3: Po 15. hodině vám dáme možnost vyjádřit svůj vděk. Tak zůstaňte na ledini.
2: Těšíme se na vás.
3: Jana,
2: Martin
3: a Pavel.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Faktor.

0: Ten hit se tak jmenuje, ale vlastně teoreticky popisuje jedním slovem celou tuhle partu. Amazing. Ano. Jestli je někdo amazing, tak jsou to Aerosmith. Na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut jsme si užili tuhle nádhernou 4,5 minutovou věc a vlastně je to taková jako hezká pozvánka na srdcovky, které vás opět čekají zítra ve 12 hodin. Já se v nich na vás budu těšit. Klidně můžete psát i takhle jako v průběhu dne, co byste v srdcovkách chtěli slyšet. Určitě to nějak jako vymyslíme. Mám tady nějaký kontakty, něco to tady dokážu zařídit. Dělám si legraci, tvoříme spolu ty srdcovky. A věřím, že to je ten důvod, proč vás to tak baví. Protože slyšíte přesně to, co máte rádi. Za chviličku, taky to, co máte rádi. A možná i vaše děti. Rose a Bruno Mars a pt. Nebude chybět ani Anastasia. A od 15 hodin naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, přeju klidný pondělí a zítra ve 12 tady na Hit Rádiu. Naslyšenou. Tak se smějte.
1: No to, že jsi mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
8: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme lesy nové generace.cz.
13: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
14: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
13: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
14: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
15: Prior je tady totiž pro vás.
16: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
17: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
16: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
17: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Odpolední nehoda dvou osobáků na generála Píky zašpuntovala už takhle předspanou křižovatku na Dražní a Jírovcovky v Budějcích. Nehoda už by ale podle posledních informací měla být odstraněna, ale stále tu počítejme se zdržením, než opadne odpolední špička. Všem za volant přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
9: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
8: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Chvíli po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Po téměř 20 letech dostane Hrudkovu vyššího brodu novou šanci. Podobu budoucího lázeňského areálu navrhne rakouský ateliér Archinauten. Počítá se až se 130 pokoji, wellnessem, léčebnými službami, restaurací i konferenčními prostory. Město chce navázat na tradici léčby dýchacích cest. Navrženou vizualizaci si můžete prohlédnout u nás na Instagramu. Do Písku a Plané nad Lužnicí přijdou 4 nové lékařky. Jihočeský kraj každé z nich schválil podporu 1,5 milionu korun výměnou za závazek pracovat v regionu 5 let. 3 jsou zubařky, 2 zamíří do Písku a 1 do Plané. V Písku navíc od ledna nastoupí nová oční lékařka. Jihočeši čekali o víkendu na legendární vlak Delfín marně. Jak píše Budějická drbná historická motorová jednotka, měla v sobotu večer dorazit i do Českých Velenic. Cestu ale ukončila porucha převodovky u Kutné Hory. Mechanici závadu přes noc neodstranili a Delfín pak zamířil nejkratší cestou zpátky směrem k Německu. A motor zavládl i 3. zápas nové extraligové sezóny. Včera doma porazil Olomouc 3-2, přestože po 2. třetině prohrával. Obrat přišel v závěrečné části, kdy se trefil Jan Štencl a Jakub Pour. Ten skóroval už ve 3. utkání za sebou.
14: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Dneska odpoledne převládá oblačno a denní maxima žádná sláva. Teploměry ukazují kolem 15. Zítra na tom budeme podobně. Denní maxima se zastaví mezi 13 a 16 stupni. Čeká nás proměnlivá oblačnost, povětšinou bez přeháněk. Pršet má jen ráno a dopoledne, hlavně na horách. Tak uvidíme.
12: Hit Radio Faktor.
3: Jsou 3 minuty po 3. hodině pondělí. Hezké odpoledne.
15: Jana, Martin a Pavel, všechny vás zdravíme. Jsme vděční za to, že jsme tady.
3: Já jsem vděčný, že tady nejsem sám, že jste tady vy se mnou a vy jste taky vděční, faktoráci. Dneska je totiž Světový den vděčnosti.
15: A my se vás budeme ptát, za co a komu jste vděční.
3: Do té doby muzika, bude tady Jennifer Lopez a teď Rembrandt.

0: Dance Again, to byla Jennifer Lopez na Hit Radio Faktor. Pěkné odpoledne.
1: Dneska je den vděčnosti. Pojďme si říct, co to vlastně je, Pájo.
2: Den vděčnosti připomíná důležitost poděkování a oceňování druhých. Mimo to nám třeba pomáhá uvědomit si pozitivní věci v našem každodenním životě, zlepší duševní pohodu a posílí mezilidské vztahy. A když mě vyzvala Jani, tak já musím říct, že jsem opravdu velice vděčný za to, že tady s vámi můžu být dneska.
1: To je moc hezký. Já jsem vděčná za každý nový ráno, ale jako je to pravda, ne?
0: No to jo. Já jsem vděčný, že vstanu a nebolí mi kolena třeba, nebo záda, že to jde. No, ale jak to máte vy, faktoráci? Jste vděčný za něco?
1: Já myslím, že každý je za něco nebo za někoho vděčný. Taky jsem četla, že se to má slavit tak, že máte napsat vzkaz a my vám to urychlíme, protože posílat poštou, Bůh ví, kdyby to dorazilo. Ale když to uděláte přes náš WhatsApp, tak to vyřídíme promptně.
0: No jasně, takže buď nám zanechte hlasovku, nebo nám napište, za co jste vděčný, na 724 883 596.

0: Dneska je vděčná za to, že jí máma vyzvedne děti ze školy.
1: A to jsou právě takové ty maličkosti, které dělají život krásnější. Pájo, jaká zpráva zaujala tebe?
2: Když jsme u dětí, tak mě zaujala zpráva od Lenky. Ta je opravdu taková hluboká, řekl bych, za to, že jsou děti zdravé. Člověk to bere jako samozřejmost, a dokud to samozřejmostí není.
1: Ale tohle by se mělo tesat do kamene, to je úplně jasná věc.
0: Monika napsala, že je vděčná za kafe, to si myslím, že se setká s kladnou odezvou u mnohých z vás.
1: A Pavel za to, že našel v bundě 200, a to je moje oblíbená disciplína. Když najdeš, třeba teď jsme vytáhli teplejší oblečení a třeba ti tam po jaře zůstaly nějaký prachy, tak je to super, ne?
0: No, my většinou takhle od Ninušky z kapsy taháme kameny.
1: Jo, tak...
0: No, teď jde o to, aby ta bunda byla tvoje, Pavle.
1: No,
0: našel bundu a v ní nebyly dvě kila. To byl dvojí zásah.
1: Faktoráci, díky moc za vaše zprávy. Klidně nám pište dál. Náš WhatsApp má číslo 724 883 596. Dneska jsme samozřejmě vděční za úplně všechno. I za to, že vám třeba někdo pomůže s něčím v práci a tak dále.
3: Co potřebuji za cenu, kterou chci? To se Hit Radio. Od pondělí Lidl vepřová plece v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
4: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
5: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
4: A k tomu spousta dalšího čtení.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
7: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
7: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
7: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé. Dvě E na konci.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Moderní internet www.starnet.cz.
12: Starnet internet.
13: Nazdar, brácho. Máš problém s mašinou? Hoď to za hlavu. Ve VS Motopísek vyřešíme servis, gumy, diagnostiku a motorku si můžeme u tebe i vyzvednout. Koukni na www.vsmoto.cz. Tak jedný stop je zdar. VS Motopísek.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Jsem hrdina, jsem hrdina.
17: A jak byste si udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
18: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
19: Vše na 211.cz.
18: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
9: Když máte chuť. No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
1: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
8: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
16: mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
20: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
21: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
20: A odcházíte s lahodným mraženým.

0: který budete chtít ochutnat zas a znova.
1: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
2: Jopi, jopi, jopi.
3: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Je přesně 1:01. Jste zítra Rádiem Faktor. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne. Vrátíme se ještě ke zprávám. Pájo, ty jsi mluvil o tom, že bývalá plicní léčebna v Hrudkově má před sebou zářnou budoucnost. Mohl by si to trošku rozvinout, protože to je takový hezký až mystický místo, že jo?
2: Pro mě je to i jako osobní místo, protože část mojí rodiny tam odsud pochází. Prababička třeba tam pracovala, když byla ještě plicní léčebna na Hrudkově, ano.
1: A když jsi byl malej, chodil jsi tam na návštěvy?
2: Ne, to už tam nebyla tou dobu. V devadesátkách už tam nebyla. Ale město Vyšší Brod právě dneska vybralo vítěze mezinárodní architektonické soutěže, co by se tam mělo s tím areálem stát. Já vím, že tu soutěž vyhlásili v dubnu, do finále postoupilo 5 návrhů a z těch 5 návrhů teď konto vyhráli Archinauten z Lince. V tom finále byli zástupci jak českých architektů, rakouských, německých. A je to stále jenom koncepce, jo? Neznamená to, že tak, jak jsme zveřejnili ty vizualizace u nás na Instagramu, že takhle to bude vypadat, ale mělo by to tomu být hodně podobné.
0: No je dobře, protože to místo má opravdu historii, že dostane nějaký nový kabát. Víš se, co tam místo toho bude?
2: Měl by tam být lázeňský komplex, 130 hotelových pokojů, wellness,
0: tam je čistá příroda.
2: Restaurace, gastro.
1: Podle těch fotek to vypadá krásně, faktoráci. Podívejte se na naše socky a dejte nám vědět, jak se vám to líbí, případně jestli máte nějaký návrh, co by tam mělo být, třeba ještě překonáte architekty z Lince.
0: A nebo taky máte nějaký vztah ještě k tomu Hrudkovu, že jo? Protože to je opravdu místo s velkou a dlouhou tradicí, Pájo?
2: A hlavně město teď čekají jednání s investory, tak je důležité, kdo to zaplatí, jestli třeba máte na účtě.
0: Nějakou kachli navíc a rádi byste přispěli. Tak
1: já už se odhlašťuju.

0: Tohle byl David Guetta na Hit Radio Faktor a my pro vás máme jednu čerstvou zprávu.
1: A je skvělá, jestli jezdíte autem, tak samozřejmě víte, kolik stojí pohonné hmoty a pája teď vypátral, že by se to zase mohlo vrátit někam k normálu.
2: Česká vláda znovu zavede regulaci cen benzínu a nafty. Čerpací stanice budou mít maximální marži 2,50 Kč na litr a od 1. října se zatím na měsíc sníží spotřební daně z nafty o 2,35 Kč, včetně DPH.
0: No, on je důvod jasný, Jano, ty jsi nám to vyprávěla.
1: Já jsem tady včera jela po městě. Autem bohužel, jo, normálně to nedělám, ale když potřebuješ nevelký nákup, tak ten na kole neodvezeš. Tak jsem viděla na jedné stanici 52,30 za naftu a to už se mi kroutili. A jau, no, to jsem si představila, kolik bych platila za tu svoji nádrž, kam se vyjde asi 80 litrů.
0: No, my jsme se tady o tom bavili společně v pátek. Ve vysílání,
1: že by to mohlo jít přes 50.
0: Ano, že by to historicky mohlo překonat tu 50 korunovou hranici, taky to bohužel překonalo.
1: Ale překonalo jí to spíš hystericky.
0: Ano, pravda.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
9: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
14: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: bronovou podlahu? Jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
17: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
18: Hit Radio Faktor.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.
19: Hit Radio.

0: Ray Dalton na Hit Radio Faktor. Za 9 minut budou 4 hodiny a máme tady jednu výzvu k pomoci.
1: Ano, pátrá se po jednom mladému muži, Fájo.
2: Ten měl v polovině srpna, jo. Stalo se to už v srpnu. Policisté tu výzvu zveřejnili dneska. On údajně vstoupil do prostoru zubní pohotovosti tady v Budějcích na Lidické a mířil zbraní na dalšího člověka, který tam byl nejspíš v čekárně. Ano, Janí.
1: Já vím, že slovo údajně se použil, protože se má používat, ale v tomhle případě bych ho vynechala, protože oni ho mají natočenýho a vyfocenýho, jak stojí s bouchačkou mezi dveřma a na někoho tam míří, takže v tomhle případě to není ochrana prostě.
2: Ovšem neví se, jestli to byla reálná zbraň či maketa.
1: No, i kdyby to byla maketa, tak nevím, proč chodí na zubní pohotovost se zbraní prostě.
2: Je pravda.
1: Policie se snaží ho teď najít.
0: Ano, oni ho ani podle kamerových systémů nedokázali ztotožnit, neví, kam odešel, a tak prosí samozřejmě o pomoc i vás, nebo nás, všechny veřejnost.
1: Jak už říkal Pája, fotku máte na našich sociálních sítích, schválně mrkněte a jestli víte, kdo to je, zavolejte na policii. Zítra má.

0: Offenbach a Norma Jean na Hit Radio Faktor. Za 3 minuty bude 16 hodin.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na kolony. Pozor, v Budějcích odpolední špička graduje hlavně na Strakonické, taky na křižovatce s Nádražní a Jírovcovou, a se zdržením počítejme i na hlavním tahu 1/4 u Vimperka, konkrétně mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Pokračuje tu oprava silnice, jezdí se tady na semafor Kyvadlově a zdržíte se zhruba do 5 minut. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, jsme tady. Vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Peníze, spousty peněz a pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Tak co, Karle, už bydlíš?
5: Já ani mi nemluv, projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně.
4: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Hezké odpoledne. U Mydlovara se velký solární park stavět nebude. Jihočeský kraj zastavil proces změny zásad územního rozvoje poté, co ČES oznámil, že o projekt už nemá zájem a vyhodnotil ho jako nerentabilní. Proti záměru dříve vystupovaly také některé okolní obce. V Blatné skončil po pátečním konfliktu jeden muž v nemocnici. 29letý opilý muž nejdříve vyváděl před kavárnou, pak uvnitř napadl 53letého hosta. Dalším potyčkám zabránili ostatní návštěvníci. Policie útočníkovi naměřila 1,84 promile a podezírá ho ze výtržnictví. V Písku začal sloužit nový chodník v obchodní ulici u nákupní zóny. Vznikl na místě vyšlapané pěšiny podél svodidel a součástí je i nová autobusová zastávka se zálivem. Ta od neděle nahradila původní zastávku za Albertem a má zlepšit bezpečnost chodců i plynulost dopravy. A jeho stroj České Budějovice vstoupí už příští měsíc do nové sezóny poprvé se dvěma týmy v nejvyšší soutěži. Český kádr prošel výraznou obměnou. Přišlo 7 nových hráčů, včetně slovenského reprezentanta Jakuba Ihnáta. Ženy čeká historická extraligová premiéra a tým posílili i zkušené Andrea Prokešová a Valeria Kovářová.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
1: S občasnou sprchou máme dneska během odpoledne počítat, hlavně na severovýchodě našeho regionu, jinde vydrží oblačno bez deště. Předpověď na úterý slibuje proměnlivou oblačnost, přehánky jen na startu dne na horách, pod kopci zůstaneme v suchu a během úterý naměříme mezi 13 a 16 stupni.
3: Hit Radio Faktor.
0: Jsou 2 minuty po 16. hodině, zdravíme vás, Hit Radio Faktor.
11: Jana, Martin a Pavel, s námi teď i Lady Gaga.

0: Ordinary World a Duran Duran na Hit Rádiu Faktor. Dobré odpoledne.
1: Do Faktor zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Už druhým týdnem pokračuje naše soutěž Kdo pak to zvoní. To znamená, že v 7 hodin a 10 minut zazní v našem vysílání domovní zvonek. A vy, když do 30 vteřin otevřete dveře a bude tam stát náš tým, dostanete 1000 korun.
0: Musíte se předtím zaregistrovat na náš web hitradiofaktor.cz. Je to úplně jednoduchý a důležitý je dodržet těch 30 vteřin. Poslechněte si, jak to dopadlo dneska.
3: 7000 korun pro vás, kdo jste registrovaní.
4: Tady pustoprázdno před rekonstruovaným domem.
3: A vypadá to, že zítra bude v banku 8000 korun.
4: Teď akorát slečna otevřela dveře, ale bohužel mimo limit.
3: Aj,
4: a slečna přišla o 7000 korun.
3: Aj, to zamrzí.
4: Buďte tak rádi, že nevidíte ty její smutné oči.
5: Ježiši Kriste, tak teď je mi úplně hrozně.
3: Je, tak to mi je moc líto. Takže
4: o 10 sekund.
3: Že paní Kateřině vyřizujeme, že nám to je hrozně moc líto.
4: Je nám to moc líto, slečno Kateřino, bohužel o 10, možná 15 sekund jste to prošvihla.
0: Chudá Kateřina, jo, je nám to moc líto, Kateřino, ale časomíra je prostě neúprosná.
2: 7000 je fuč, ale dobrá zpráva pro nikoho z vás. Navyšuje se ten bank o 1000 korun a zítra to bude o 8.
0: A co je nejzásadnější už v pátek pro jednoho z vás? 50 000 korun. A jestli to v pátek někdo propásne o 5 vteřin, no to tak to by ne. To snad ne, prosím vás. Takže hned teď se registrujte na našem webu.
2: Zítra v 7.10 buďte na příjmu a hlavně do 30 vteřin potom u vašich dveří.
0: Jo a stojíte tam od úterý až do pátku, natrénujte si to na to páteční grand finále.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Zavřený horní úsek Bezručovy ulice směrem ke kapitána Jaroše, kde má stát stavební řád. Tak s tím počítejte, přejeme šťastnou cestu a jestli máte nějaké info ze silnic, tak volejte a dejte o něm vědět i ostatním řidičům. Číslo k nám je 800 800 101.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Bob Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Bob Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Bob Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Bob Optik.
1: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
13: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí Nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
12: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
14: Ne, můj oblíbený hrnek.
15: Tak tohle není dobrý začátek dne.
16: No to snad ne.
17: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Allegria den.
18: Allegria dny jsou tady.
17: Se slevou 7% na zážitky.
18: Zážitkové restaurace.
17: Pobytové zážitky.
18: Adrenalin.
17: Automoto a mnohem víc.
18: U nás si vybere opravdu každý.
17: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
18: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
19: Firma na zážitky.
17: CZ.
4: Tati, co je to hybrid?
8: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
8: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
16: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
0: Prior je tady totiž pro vás.
11: Hit Radio. Zlepši si na

0: Alex Voren na Hit Rádiu Faktor. Za chvíli si dáme Spajsky, Wannabe, teď jdeme za kulturou. Kam
1: vyrazit? Jestli přemýšlíte, kam vyrazit, dneska můžete na Včelnou za pořádnou dávkou True Crime. Od 6:30 v podvečer tam budou bývalý kriminalista Václav Hýsek a publicista Pavel Pechoušek vyprávět skutečné kriminální případy z jihu Čech, a to v rámci budějické Mordparty.
2: Na víkend si pak můžete poznamenat Český Krumlov, protože od pátku do pondělí tam budou svatováclavské slavnosti s folklorem, jarmarkem, hudbou a hlavní program bude zadarmo.
0: To mi připomnělo, že ve Strakonicích bude pouť, že jo, klasická. Tradiční. A ve Strakonicích odsud mám taky jeden tip. Tam až do 25. října běží festival, ale je to festival, jo? Protože znáte Fezi. Fesko, no, Fezi Fesko, tam šíli, že jo? Takže je to festival barevných pokrývek, kromě fezů i barety, zmijovky. Zkrátka důkaz, že i čepice může mít docela dobrodružný život.
3: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Niko Santos a Fastboy na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne. Dneska jsem, myslím, že na iDNESu zaznamenala článek o jindřichohradecké úzkokolejce, že za sebou má hodně povedené léto. Pájo, dokázal by si vytáhnout nějaký čísla?
1: Každý měsíc prý úzkokolejka svezla kolem 25 tisíc lidí. Zájem byl takový, že se často museli přidávat další vagony a příští rok má jezdit ještě častěji. Místo letošních 3 párů vlaků je v plánu 5 párů denně, a to směrem jak na Novou Bystřici, tak i obratně. Hmm.
0: 5 párů na páru?
2: No, občas tam vyjede.
0: Já jsem ještě teda nejela nikdy.
2: Nejela. Já jsem jednou jel, jeli jsme až do Nový Bystřice, to tam ještě tehdy fungovalo to muzeum, teď už tam bohužel není. Každopádně ta úzkokolejka je opravdu skvělou atrakcí. A jestli jste třeba se ještě letos nesvezli, tak pořád máte šanci.
0: A kdy to bude?
2: Do konce září jezdí vlaky denně a potom to bude jenom v pátek, v sobotu a v neděli, a to až do 17. listopadu.
1: No a navíc už tuhle sobotu 26. tady bude Den železnice s parními vlaky. Aha. Čekají nás koncerty. Já myslím, že na svoje si přijde i Martin, protože kromě koncertů tady budou i špekáčky a pivo.
2: Jako já s pivem.
1: No jasný.
2: Já jsem špekáček.
0: Teď je ještě jako zásadní dojet tam třeba vlakem, aby si mohl jet s tím vlakem, aby tam nemusel jet s autem, že?
2: Aby si tam to pivo mohla dát.
0: Přesně právě. Tak.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl. To se vyplatí.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do Pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Co se skrývá na dně Lipna? Mlčící hlubiny pod vodním zrcadlem ukrývají tajemství. Právě ta otevírá nově vycházející román spisovatele Jana Štiftra Vltavice. Příběh o místu, které zmizelo z mapy, ale ne z paměti.
15: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
16: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
17: Tiskne, kopíruje, skenuje.
16: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
17: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
18: Tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
3: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
3: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S
20: projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Tati, co je to hybrid?
22: To je auto.
21: A co je to superhybrid?
22: To je Chery.
23: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
24: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
25: Hit Radio Faktor.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: On My Head a Dan Barta na Hit Rádiu Faktor. Za 9 minut bude 5. Přejeme vám hezké odpoledne a teď vám budeme vyprávět jeden budějický příběh, který úplně jako pěkný nebyl, jo, pro toho chlapíka.
1: Ale de facto dobře skončil. Bohužel šel někde po centru tady Budějovic, uklouznul a spadnul do Mlýnský stoky. Jenomže vy, kdo to tady znáte na sedech, tak víte, že vodce se těžko sám dostává.
0: A člověk. Hlavně je úplně jednoduchý tam sklouznout, že jo? Hlavně, no, když nadecháš 1,6, po co, jo? To už to je... leze blbě.
1: Pravda, prostě nemohl odsud ven, lidi cizí, co šli kolem, nemohli mu pomoct, každopádně tu pomoc zavolali.
2: Přiběhli na místo strážníci městské policie, kteří sebou měli žebřík, ten mu hodili dolů, vytáhli ho, zavolali mu záchranku, protože pán měl prej bouly na čele. Tak jako vem si nadejcháš 1,84, ještě se jako řízneš do čela.
0: 1,84,
1: ono to bylo 1,16.
2: 1,16, pardon.
1: No to... ano, ono to bylo 1, takhle vznikají fámy. 1,16, Jana řekla 1,6, ty přijdeš 1,84.
0: No a vy přijdete domů a budete říkat, hele, spadl do Mlýnský stoky, jaký chlapa. Měl 4,5 promile. Ne, tak na tom je hezký to, že svědci nezůstali apatičtí a policii zavolali.
1: Tak, a protože je ten den vděčnosti, tak buďme za takový lidi vděční.

0: Ladíte Hit Radio Faktor, bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, na policejní hlídku pozor, v Zárybičné Lhotě měří to prý ve směru do Chýnova, tak ať je nemáte těžkou nohu na plynu. Přejeme šťastnou cestu a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.cz.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
6: Lásko, jaký bys chtěla auto?
7: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
6: Ale já myslel, jakou barvu?
7: Barvu? Já tak to nevím.
6: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Je 17 hodin, jsou tu českobudějovické aktuality a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Nové armatury posílí zásobování pitnou vodou v krajském městě. U Litvínovické ulice probíhá výměna dvou klíčových vodovodních šoupat a částky potrubí, které zásobuje až třetinu obyvatel města.
12: Spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody jsou pro nás zcela zásadní. Cílem této a mnoha dalších investic je udržovat vodovodní síť v Českých Budějovicích v co nejlepší kondici. Bohužel v této oblasti vnímám dlouhodobý dluh vůči infrastruktuře, což se snažíme ve spolupráci se společností ČEVAK urychleně napravit.
1: Řekl první náměstek primátorky Petr Maroš. Přestože je přívodní řad dočasně odstaven, domácnosti o vodu nepřijdou. Dodávky zajistí jiné vodojemy. V průběhu prací se může krátkodobě objevit zákal nebo nižší tlak vody. Případné problémy máme hlásit na linku 800 120 112. Památky Českých Budějovic ožívají v nové publikaci. Město pokračuje v edici Bylo, je a není, která představuje ztracené i zachráněné pamětihodnosti jihočeské metropole. Nejnovější díl s názvem Staré město, příběh zmizelého předměstí, mapuje historii nejstarší části pražského předměstí doloženého už v roce 1351. Jak říká náměstek primátorky Tomáš Bouzek, veřejnosti chtějí přiblížit zajímavé příběhy staveb a míst, která utvářela podobu našeho města. Autorem nového svazku je historik Daniel Kovář. Knížka vyšla v nákladu 200 kusů a zájemci si ji můžou zdarma vyzvednout, a to na odboru památkové péče magistrátu v Kněžské ulici.
2: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
1: Jdeme na počasí, dneska na večer vydrží oblačno, občasné přehánky, dorazí jen místy, v noci se to uklidní a naměříme okolo 10 stupňů. Zítra přes den se teploměry dostanou mezi 13 až 16, po ránu má občas zapršet, hlavně na horách, jinde nás čeká proměnlivá oblačnost po celý den bez deště, tak snad to meteorologům vyjde.
10: Hit Radio Faktor.
13: Krátce po 17. hodině vás zdravíme z Hit Radio Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel, teď už taky Miles Smith a The Calling.

0: Na Hit Rádiu Faktor Nice to meet you, rád tě potkávám, zpíval Miles Smith a jestli rádi potkáváte lidi, tak určitě vyražte ve středu 23. září do sportovního areálu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity na Den s univerzitou.
1: Dopoledne od 9 se tam středoškoláci utkají o pohár rektora. Představí se i jednotlivé fakulty a nebude chybět ani program kolem studia a života na univerzitě.
2: No ale odpoledne už to bude takový neúplně o přednáškách, ale bude se pařit. Od 4 do 10 večer nás čeká hudba a mezi hlavními jmény třeba Adam Mišík a Kapitán Demo.
0: Já si říkám, že to je skvělý tip, jestli máte doma budoucího vysokoškoláka, nebo jestli třeba říká, že se mu nechce na vejšku, tak já bych ho tam poslala, protože on se na to studium podívá úplně z druhé strany a myslím si, že tam bude chtít chodit hned.
1: Takže tentokrát to bude, že univerzita je i zábavou.

0: Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: tě ztrácí. Na Hit Rádiu Faktor Poetika. Mám pocit, že tě ztrácím. To, že ztrácíme léto, pocit rozhodně není. Dneska jsme si toho všimli na počasí, ale i ten podzim je hezký, takový voňavý.
1: Jakože voní podzim. No jo, na našem Instagramu právě teď běží souboj o nejlepší podzimní vůni.
0: Jakou máte oblíbenou?
1: Pavle?
2: Pro mě je to jednoznačně ovocný čaj se skořicí, dát si tam medík, to jako provoní celý odpoledne. Nádherný.
1: Já mám podzim spojený ať už se šlapáním zelí, že si budeme dělat, nakládat roudenský, anebo s pálenicí. Že mám už připravený kvas a pojedu s tím kvasem, s tím omačem, těma švestkama do pálenice a tam to krásně vždycky voní.
2: Ale to voní až potom vypálení, ne? Ten kvas sám o sobě?
1: No voní po švestkách, to jsou prostě povidla takový. Aha. A v té pálenici to nádherně voní.
0: Hele, vrátíme se na ten Instagram, jo?
1: Aha, dobře, tak tam, já to byl tip takový.
0: Tam totiž nemáme kvas, ale je tam spoustu dalších věcí, třeba dýňová polívka, pečený kaštany, bramboračka, burčák.
1: Takže tam vyražte i vy a zapojte se do tohoto souboje.
0: My vítěze vyhlásíme v pátek a jsme zvědaví, kdo podle vašich hlasů vyhraje.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Ahoj Richarde, pravidelně nám nosíš do éteru zajímavosti ze světa zážitků, takže co to bude dneska?
5: Ahoj Kubo, ahoj všichni. No, já jsem si říkal, že bych asi chtěl být první, kdo letos tady v éteru řekne to zakázané slovo.
4: Ne, ježiš, asi vy.
5: Ale já mám k tomu důvod.
4: No, teď je září.
5: Je to pro dobro všech.
4: No tak dobře, já tě to za náma.
5: Blížej se Vánoce.
4: No!
5: Ale vždycky se blížej Vánoce, prosím tě. Jenom teď je dobrý si na to vzpomenout, protože můžete ještě v klidu všechno naplánovat a třeba se jít podívat na Slevomat a zjistit, že teď jsou v mega slevě fotoprodukty. To jsou fotoknihy, fotokalendáře, fotoobrazy z vlastních fotek. To jsou skvělý dárky prostě, hmatatelný vzpomínky.
4: A tak je fakt, že když si teď koupím fotoknihu, fotokalendář, začnu dávat dohromady ty všechny fotky, možná poprvé v životě nebudu mít nervy, že mi to nestihnou vytisknout a potom poslat.
5: No přesně. Teď zase to slovo dlouho neuslyšíte v klidu, ale chtěl jsem to vytáhnout v zájmu pohody, protože ten klid, kdy na začátku prosince máte přichystanou většinu dárků, to musíte zažít.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí

0: Pardubické fakulty. Poznej možnosti studia, potkej všechny fakulty a vyzkoušej si nový areál na vlastní kůži. Nepropásni freestyle show Jana Webera a od 16 hodin velké finále. Adam Mišík a Kapitán Demo naživo. Dance univerzitou. Sport, kultura, zážitky a Jihočeská univerzita zblízka. 23. září. Vstup zdarma. Více na jcu.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Tati, co je to hybrid?
7: To je auto.
6: A co je to superhybrid?
7: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
9: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
10: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Kato a John přejeme vám hezké odpoledne a teď pro vás máme jeden tip na krásnou akci, která sice proběhne až 3. října, ale je potřeba si to nějak připravit, že jo?
1: Po celé republice se totiž bude konat Den lesů nové generace a tady u nás na jihu Čech to máme nejblíž do Smyslova u Tábora, do velkého huteckého lesa.
0: Pájo, co tam budeme moci prožít?
2: Tady od 10 dopoledne do 4 odpoledne uvidíme lesnickou techniku, taky drony, tažné koně, ukázky toho, jak se les chrání před suchem nebo třeba před povodněmi. Budou tu i lesní pedagogové, poradny k přírodě, turistice, mykologii nebo stavění ze dřeva a chybět nemá ani ochutnávka zvěřiny.
0: A víte, co je na tom zajímavý?
1: Ne.
0: Tahle akce se vrací na místa, kde lidi v roce 2019 vysázeli novej les.
1: To znamená, že teď tomu lesíku bude už 7 let.
2: A to vyrostlo už za těch 7 let.
0: Jasně, tenkrát tam bylo 34 tisíc dobrovolníků, tak schválně přijďte se podívat, jak jejich stromky vyrostly.
1: Ve Smyslově budou i hodinové komentované prohlídky s lesníky, ty budou začínat v 11:30, ve 12 a taky v 14:30 a ve 15:30. Parkování a občerstvení bude zajištěno.
0: Pro jistotu připomenu datum, sobota 3.

0: Na Hit Rádiu Faktor Bon Jovi snad vás taky potěšili tenhle hit. Ten musí potěšit úplně každýho. Nevím, jestli vás potěší to, že zítra je poslední letní odpoledne.
1: To mě nepotěší, ale určitě mě potěší to, že je vždy nějaký důvod slavit.
0: Pájo, ty si určitě objevil nějaký zajímavý dny.
2: Já bych se nerad někoho dotknul, zítra je den hobitů. Nemyslím to nějak špatně, ale narozeniny mají Bilbo i Frodo Pytlík.
0: Taky je den ocenění slonů, den zmrzlinového kornoutku a den bílé čokolády.
1: A dokonce je den Dear Diary Day, tedy den deníčku.
0: Takže plán je asi jasný, ne? Dáme si zmrzku s bílou čokoládou, oceníme slona, udělej slona.
2: Popřeješ hobitovi.
1: A zapíšeš si to do deníčku.
0: Mějte se krásně, faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
1: Pa, čau.

hlavně ať otevřou. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7:10 někomu přivezeme cash až domů. Až

0: hodně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
6: Maxi.
7: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víš, co je na práci nejdůležitější?
9: Když ti dobře a pravidelně platí.
8: Když máš jistotu stálého místa.
9: Když nemusíš daleko dojíždět.
8: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
9: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz
12: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
15: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
16: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
15: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
16: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
17: Prior je tady totiž pro vás.
0: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Je tady teorie, že podzimní měsíce probouzí v chlapech zvířecí instinkty a plodnost graduje. Jsme prostě plný testosteronu. Já jakožto muž bych tomu chtěla říct, že se to nemyslím.
2: Já jsem si myslela, že je to vždycky spíš jako na jaře, ne?
1: To říkám, že s tím nesouhlasím. Takže takhle, jo, pojďme si to shrnout. Jestli si taky přijdete spíš jako srnka, stražená srnka, tak to my jedeme společně.
2: Jako při pondělku jsem i já stražená srnka teďka.
1: No, ne, jenom při pondělku.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na Jindřichohradecku. 15 minut zpátky jste volali, že rychlost hlídají v Děbolíně, tak jestli tomu tak pořád je, hlavně opatrně jezděte tak, jak se má, a šťastnou cestu. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Zlato, potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
8: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
7: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
8: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
7: Teprve začátek.
9: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
10: Hi, I'm Miley Cyrus.
11: Hey, it's Teddy Swims.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Topná sezona se rozjíždí, teplárny reagují na výrazný pokles teplot v tomto týdnu, kdy budou na většině území splněny podmínky pro zahájení vytápění. Termín je tak podobný jako loni a odpovídá průměru z posledních zhruba 15 let. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot, platit začne 1. října. Na měsíc pak snižuje spotřební daň z nafty na unijní minimum a zastropuje marže na 2,50 na litr. Ceny budou opět vyhlašovány na webu Ministerstva financí. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy jde do finále. Na 4,5-kilometrovém úseku směrem na Prahu mezi Kosmonosy a Bezděčínem už má většina silnice nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
15: V tuto chvíli dokončujeme práce na krajnicích a obnově technologických čidel. Provoz je po celou dobu tady zachován v režimu 2 plus 2 jízdní pruhy, tedy 2 pruhy pro každý směr.
14: Všechny stavební práce by měly skončit na začátku října. V roli velkých favoritek vstoupí zítra české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové otevře soutěž pro 8 nejlepších týmů čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. Hrát se bude od 11 hodin dopoledne našeho času.
3: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
14: V průběhu noci většinou oblačno, místy přehánky, ranní teploty budou velmi nízké, klesnou na 9 až 4 stupně. Foukat bude severozápadní, opět tedy studený vítr. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, na severu a severovýchodě zataženo s deštěm. Později odpoledne vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17 stupňů a jak už zaznělo, chladnější severozápadní vítr.
16: Krásný večer, 6:02 s vámi Kateřina Pechová a hlavně před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že jste na tom po pondělku ready, jo? Že to zvládnete. A pokud to náhodou bylo opravdu náročný pondělek, tak nebojte. Tyhle songy vám zvednou náladu. Za chvilku už Madonna a teď Lucie a Černí andělé. Tak jdem na to.

Who's That Girl, to je Madonna v éteru Hitrádia. Krásný večer vám všem. Zásadní ochlazení je tady. Jak se cítíte? Vytáhli jste teplý ponožky? Svetry možná? Doufám, že jo, protože přece jenom to ochlazení je znát. Jo, já třeba furt mám tendenci chodit rozeplá bundička, tak jsem takhle ráno šla a musela jsem si tu bundičku poměrně intenzivně zapínat. Tak pokud jste na tom stejně, tak ano, pojďme si připustit, že na pár dní teď bude chladno. Bude taky foukat vítr, taky bude pršet. A my nechceme být všichni nemocní, že jo? Takže pojďme na to zkusit myslet, jo, já vám nebudu radit, co máte dělat, to je jasný, ale takovej zázvor, med, to jsou výborné věci do tohohle počasí. No a zahřejeme se společně s těmi nejlepšími songy z 80. 90. a milénia. Teď je tu Shakira.

0: Eiffel 65, Blue Da Buddy, posloucháte Hit Radio. Tak co, lepší pondělí. Já myslím, že s tím správným soundtrackem může i pondělí vypadat fantasticky. Co říkáte? No doufejme, že to klapne, že se vám to bude líbit, že si to užijete a hlavně, že to zmírní tu pondělní pachuť, kterou většinou míváme, protože po víkendu je to prostě náročné. Tak doufám, že zatím zvládáte, jo, a že na konci toho večera bude úsměv od ucha k uchu. Tenhle boyband by s tím mohl pomoct. Backstreet Boys, taky Mike Oldfield nebo Shabba Ranks už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.

0: elitedate.cz.
1: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, CZ.
7: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
8: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz. Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Shabba Ranks a Mr. Loverman, posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že se blíží noc, to je asi všem jasný. Já jsem si pro vás připravila 5 tipů na to, co byste ale rozhodně měli zkusit v posteli. Takže za prvé, pořádně a dobře se vyspat. Velmi těžké, ale vřele doporučuji jít do postele o něco dřív. Fantastický nápad, věřte mi. Spát celou noc klidně, aniž byste se probudili uprostřed noci. Kvůli čemukoliv. Skvělá věc, že jo? A vzbudit se bez budíku a vyspalí. Už jenom ta představa. Krásný. A ještě pátý tip. Jen tak se zachumlat pod peřinu a koukat na oblíbený seriál. Kéž by se to všechno splnilo. Budu držet pěsti, ať zvládnete aspoň jedno z toho a posílám k tomu další hity. Právě teď Celine Dion, I Drove All Night.

0: Rod Stewart a Downtown Train. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 6:45, doufám, že máte fajn pondělí. Já se libuju, že co se týče soundtracku, bude ještě lepší. Je to tak, za chvilku. Legendární skupina Queen, jo, taky legendární česká skupina Kryštof a taky na vás pošlu rovnou armádu milovníků. To kdyby jeden nestačil, Army of Lovers a Crucified už za chvilku do vašich uší.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Trenírkarna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
10: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
10: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
11: Prior je tady totiž pro vás.
12: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
15: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
16: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
17: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
18: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
19: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
3: V prodejně Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
4: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
3: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
19: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
18: Jopi, Jopi, Jopi.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
7: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
10: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
2: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

když tě ochutná. Vím, že

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína.
3: Krásný večer, 7 hodina je tu. Doufám, že se máte hezky. Já posílám další fantastický hity. Snad jste ready. No jak říkám, bude to skvělý. Právě teď jsou tady totiž Gorillaz a jejich Clint Eastwood. Tak jdem na to.

Black Eyed Boy a Texas v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. A mám tady něco, co bude asi dost možná pro spoustu z vás noční můra. Prosím vás, v New Yorku, kde jinde, že jo, se teď totiž objevily nové robotické toalety. Zní to strašně děsivě, jasně, ale to ještě není ten horor. Tyhle robotické toalety vás totiž vyhodí, pokud nedokončíte potřebu do 10 minut. To znamená selfiečka v zrcadle minus, to je jasný, že jo. Kontrola vzhledu to taky moc nestíhá, to je obecně úprava nějaká, to vůbec. Jako to je fakt rychlovka. Jasně, dá se to, v pohodě, jo. Ale znáte to, celý den chodíte po městě, chcete si odskočit a ono vás to takhle vyšikanuje. No, hele, klidně zkuste doma, jo, si odskočit a stopujte si to do 10 minut maximálně. Budu vám k tomu výborně hrát, takže skvělý. Roxette a Listen to Your Heart právě teď.

0: Hathaway a jejich live. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer. Jo, pondělí. Večer už může být v pohodě podle mě v pondělí, co? Jde to, zvládáte. Já doufám, že jo, že už jste se oklepali i z toho celého pracovního dne a hlavně, že si užíváte to nejlepší z 80., 90. a milénia. V tom budem samozřejmě pokračovat. Za chvilku Jerry Halliwell v takovém klidnějším tempu, přidá se Bára Basiková nebo Erasure, tak si to nenechte ujít.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
11: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamo

0: Alegria dny jsou tady.
1: Se slevou 7% na zážitky.
0: Zážitkové restaurace,
1: pobytové zážitky,
0: adrenalin,
1: automoto a mnohem víc.
0: U nás si vybere opravdu každý.
1: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
0: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
1: Náplně hned.
7: Když máte chuť.
8: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
7: no originálního. Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.

0: Slíbená Jerry Halliwell, posloucháte Hit Radio, hezký večer a někdo z vás si může udělat taky hezké ráno.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Hezké ráno o 8 000 korun, to by šlo, ne? Pokud máte registraci na hitradio.cz, tak úkol je prosím vás jasný a jednoduchý. 7:10. Být ready na tom místě, které jste si registrovali. To je základ, jo? Protože jakmile Míša s Jasmin zazvoní 7:10, tohle, tak vy běžíte, jo? Vy běžíte ze dveří, nebo kouknete z okna a křičíte, protože pokud tam zrovna bude stát naše hlídka s penězma v ruce, tak jsou prachy vaše. A doporučuji neotálet, protože pokud ještě registraci nemáte, tak přicházíte o jednu velkou, zásadní šanci, protože už tenhle pátek nás čeká velké finále. Dámy a pánové, finále o 50 000 korun. Takže šup šup, hitradio.cz a ráno držím pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: A groovy kind of love. To je Phil Collins, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A dámy a pánové, i když v tomto případě asi přece jenom hlavně dámy, jo. Lenny Kravitz už není jenom rocková legenda, módní ikona a majitel jednoho z nejpůsobivějších pekáčů Buchet. A prosím vás, Lenny Kravitz má totiž vlastního Kena. Ano, panenku, že je Barbie a Ken, tak prosím vás, ten Ken vypadá úplně přesně jako Lenny Kravitz. Úplně, doslova, protože když ho slíknete, a teď to nemyslím nějak jako divně, jo, ale normálně fakt má ty svoje kérky, pěkně vyrýsovaný ten pekáč Buchet, protože on je fakt neskutečný, jako nevím, jestli jste ho viděli občas cvičit, má u toho kožený kalhoty a cvičí. Je fakt hustej. No a ještě k tomu má ten hlas, že jo. No nic. Dokonalý Lenny Kravitz už za chvilku do vašich uší. K tomu taky Bad Boys Blue nebo No Name.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
6: Tomas Arsov v Tetě?
5: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
6: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
5: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
11: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
12: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.prácevengelu.cz. Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in hotels.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Nové vydání magazínu Reportér.
19: Proč je opozice tak slabá?
17: protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
18: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
17: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
18: A k tomu spousta dalšího čtení.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Znám to. Co pa všechno se dá sušit?
1: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
0: A tvůj Bůček?
1: Ten už nestihneš.
2: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď už další fantastický song. Tohle je Tina Turner a Missing You.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Trio Rio. Přeju krásný večer a pozor, je to přesně 630 let, co padl světový rekord v rychlostní mluvě. Jo, takže jestli vám taky celý život někdo říká, ať mluvíte pomaleji, tak ne, podívejte, můžete dát rekord, jo. Každopádně, samotný rekord za 56 sekund bylo vysloveno 595 slov. 595! To je hodně slov. Naprosto šílený, takže prosím vás, jestli jste doma, v práci, no kdekoliv jste, to půjde všude. Vemte stopky a schválně to zkuste. Kolik slov dáte za 56 sekund? Držím pěsti, ať se vám nezamotá jazyk. A k tomu MiG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

0: kapela a You Got To Let The Music. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Doufám, že už jsme v té fázi, co jsem říkala na začátku, že máte úsměv od ucha k uchu. Doufám. A že další songy tomu ještě pomůžou. Jo, pozor, čekají nás Dave Stewart, taky Soundgarden, taky Lisa Stanfield, a nebo třeba song, který znají úplně všichni. Minimálně refrén znáte stoprocentně. Protože skvělej a jednoduchý Bahamen taky už za malou chvíli, tak buďte s námi.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
5: Záruční i pozáruční servis štýl.
4: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
6: Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energy Pel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Hit Radio.

Lisa Stansfield a Change. Posloucháte Hit Radio, přeju hezký večer. No takhle. Nevím, co je děsivějšího. Policisté v jednom americkém městě teď měli výjezd ke vloupání. Majitel volal, že se tam spustil poplach, a tak policisté vyrazili za domnělým lupičem, což je samo o sobě nebezpečný. Nikdy nevíte, kdo tam bude, že jo? Ha, pozor. Oni tam totiž vešli do toho domu a na místě našli místo zloděje poměrně rozladěného rysa. Tak říkajíc podrážděná kočička, trošičku, což úplně nechcete. Rys dokáže být poměrně nebezpečné zvíře. Ono se jim podařilo ho dostat do jedné místnosti, tam ho zavřít, než přijela odchytová služba. Nikomu se nic nestalo. Dokonce i domácí kočka, která v té domácnosti žila, se pak vynořila jakoby nic, což je docela hustý, že mu utekla. Tak prosím vás, držím pěsti, ať doma nepotkáte ani lupiče, a ani naštvaný Horisa. K tomu Who Let the Dogs Out a Bahamas.

0: Prostě legenda. Prince a 1999 v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem, blíží se 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek budu loučit. Užijte si hezký zbytek večera, slyšíme se zase zítra, no a docela třeba tohle. Jo, bude to skvělý. Falco, Sophie Ellis Baxter nebo Petr Nač.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
2: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
6: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
5: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
6: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
7: Prior je tady totiž pro vás.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Ne, můj oblíbený hrnek.
10: Tak tohle není dobrý začátek dne.
11: No to snad ne.
12: Nemáte svůj den?
13: Tak si udělejte Alegria den.
14: Alegria dny jsou tady.
15: Se slevou 7% na zážitky.
14: Zážitkové restaurace.
15: Pobytové zážitky.
14: Adrenalin.
15: Automoto a mnohem víc.
14: U nás si vybere opravdu každý.
15: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
14: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.

0: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.

co chce. Jsme jako dva vlci, co vyjou na měsíc.

Evropská unie chce výrazně zpřísnit pravidla pro děti na sociálních sítích. A kolem návrhu se okamžitě objevila spousta zkratek a mýtů. Třeba, že EU zakáže dětem internet. Nezakáže. Návrh se týká hlavně sociálních sítí a některých dalších online služeb. Další častá obava je, že budeme muset Facebooku nebo TikToku posílat občanku. Ani to návrh přímo neříká. Věk uživatele se má ověřovat, ale systém má být nastavený tak, aby platforma ideálně dostala jen informaci. Ano, uživatel splňuje požadovaný věk. Na jeho jméno, datum narození nebo kopii dokladu. A co samotné děti? Podle návrhu by mladší 13 let vlastní účet na sociální síti mít neměli. Ve 13 a 14 letech by mohli používat účet pod kontrolou rodiče a od 15 let by si ho mohli založit sami. Zajímavé je ale něco jiného. EU nechce řešit jen věk. Chce změnit i samotné aplikace. U dětí by se měly omezit návykové funkce, nekonečné scrollování, noční notifikace nebo některé prvky, které nás nutí zůstat v aplikaci co nejdéle. Takže ve skutečnosti nejde jen o otázku, od kolika let může dítě na sociální sítě. Mnohem větší debata je o tom, kdo má nést odpovědnost za bezpečnost dětí online. Jestli hlavně rodiče, nebo také technologické firmy. A důležitá poznámka na závěr, zatím jde pořád jen o návrh Evropské komise. Konečnou podobu budou teprve řešit členské státy a Evropský parlament. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Hit Radio Faktor.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca Kola a Check-in Hotels.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Faktor.
6: Zlepši si náladu.
7: Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš.

Hit Radio Faktor.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Faktor. No fighting.